0: Tak, hodinku jsem v Plzni, to dám. To vydržím. To je chvilka. Chvilka ticha neuškodí. A pak si konečně budu moct naladit zase pořádný rádio.
1: Jano, neboj. Už jsou tu 20. léta a cestou do Plzně nás naladíš digitálně, třeba v síti DAB+.
2: Rádio 1.

srdcí, co jednou bude hodnotit všechno, co chce i to, co nechce, váhu, která nejde překlopit.

parku, jak ptákům káže přiletět. Zeptám se, co říká všemu zmatku, který vládne týhle planetě. Třeba mi řekne, že se pletu.

0: Co?
1: Praha 91,9, Plzeň 97,5, Liberec 98,7 a České Budějovice 100,2 FM.
2: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.
0: Tam taky?
3: Tam taky.
4: To je rádio.

0: Rady na dobrý večer.
1: Ahoj, tak já si myslím, že to byla knížka.
0: No tak špatně rozumím. No tak bohužel došlo k nějaké poruše ve spojení.
1: Rádio 1.

0: když padá DAB plus na zem, tak je jasný, že padá nahoru tou celoplošnou namazanou stranou, namazanou jako rádiem jedna. A to je na tomto zajímavý.
1: Škoda.

Měl jsem za to, že je to ta největší láska. Sadil bych na nás všechno, když jsme utíkali spolu z domu, zimě měli tajnou svatbu pod stromem. Ale to je pryč, vločky zase a zase. Vločkám je fuk, co se stane, že jsem plný naší lásky a jsem na ní sám. S proužkem na krku sedím pod oknem, doufám, že vykoukneš, že se obejmem, ale to se nestane, nikdo mě nevidí, je mi 17, jsem popilej do domů.

0: tam, to se tam los.
1: Celoplošný digitálce vašich uší.
0: Digitální rádio.
1: Rádio 1 na DAB+. Celoplošně.
0: DAB+.
1: DAB+.

tvoje oči promítnu ti na víčka věc. Mluvil ke mně Bůh, bez tvrdu dnu.

8 minut 6 hodině v neděli 11. října. Posloucháte Radio 1, kde vás je Trojí Fredýc. Na úvod jste mohli

tak už jsem to tady objevil. Ještě jednou přeji vám pěkné ráno. Máme neděli 11. října, 9 minut po 6. Vy posloucháte Rádio 1, od jehož mikrofonu vám příjemný poslech přeje Filip Týc. Na úvod ode mě to byly Leftfield, sklepa Original, a teď už Daniel Lanoa, Inside the Walls of Puebla. Jinak ti Leftfield přijedou za DJovat do Roxy, myslím, někdy začátkem listopadu.

0: Oh, this was never meant for us.
1: Velká sedma. Novinky Velké sedmi pro tento týden. První novinka. Šimanský a jeho skladba Sitzfleisch.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Cut Dem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Uva, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Uva, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh, Mother.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

0: Ja už to nevydržím.
1: Tak to pust.
2: Rádio 1.
3: Tři minutky po sedmé posloucháte Rádio 1 v neděli 11. října. Právě se nám rozeznívá novinka od Erika Hiltona Escape Cape z jeho další nové připravené desky. A já jenom rychle povím, že před chvilkou nám dohráli Boards of Canada, před nimi Arms and Sleepers, Luzine, Jens Buchert, Spooky, jinako Omori, Mikuláš Růžička, Gary Rostock, Floex, Moby, Daniel Lanois, Leftfield, předchozí hodinka, jinak tracklist již visí na stránkách Rádia 1. No a teď už Eric Hilton a Escape Cape. Já vám přeji hezkou neděli a příjemný pozornost.

že chybička se vloudila Eric Hilton a Chase the Sun je skladba, která se rozeznívá právě teď a to, co nám dohralo, se jmenovalo Escape Cape, ale je v podání Rum Tum, takže omluva Eric Hilton.

7:15 minut na Radio 1, dohrávají Sonic and Blue Kite v remixu od Vince Clarka, skladba, která se nachází na kompilaci Remix. Ještě doplním, že ta kompilace se jmenuje Remix, Remodel do Vince Clark Remixes. A teď už domácí scéna Past, je mi 30, nejdu nikam.

0: Bowave z jejich alba Spotřebič první.
1: Hit paráda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggset, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase and Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Re. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
2: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

Enjoy the Silence v podání Novel Vak s hosty jako Sky Edwards and Ray Larry Love. Tolik Enjoy the Silence, Novel Vak na Radu 1 a přichází na řadu zase jedna vzpomínka, která se na chvíli oživí. 18. listopadu v Roxy Color Factory a tady jejich Candy Cane.

0: Violet Grawl a její cover verze High od Cure. Máme 7:36 a vy posloucháte Rádio 1.
1: Rádio 1. Dívka s kytarou.
0: A toto už jsou Beach House, kteří se po delším odmlčení opět přihlásili se skladbou April Suzanne.

se nám dohráli Naked Souls, Auto da Fé, teď už Kiss Facility, kteří nedávno v Praze vystoupili a tady je jejich nová záležitost We Share a Dream.

7:55, posloucháte Radio 1, kde nám dohráli Malibu States a jejich remix jejich skladby All I Need. Teď už je to Kerry Chandler, track 1 z EPčka Atmospheric. Jo, už je to vousatá skladba. Tak jenom takové připomenutí začátku Deep Houseu na Radio 1. Kerry Chandler.

0: Rummy, kterou můžete znát také z kapely DXX.
1: Rádio 1, to žeru.
0: No, to byla její skladba ze soulové dráhy Love We Love, remix od Kiki. Před ní ještě Crystal Murray, I Could Be Your Princess, Yuxek remix tentokrát. A teď už DJ Poolboy, Places We Haven't Been, společně s JCC. Posloucháte Radio 1 v neděli ráno, příjemný poslech.

0: Rádio 1 on stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 13. října uslyšíte záznam vystoupení hudebnice Soleil, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory.

0: Rádio 1 on stage se Soleil. V úterý 13. října od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.
2: Před upotávkou nám hrál Nick Warren Only I Know What You Said, jeho nový single. Teď už Block Party, taky nový single na We Can't Be Friends, tentokrát v remixu, který vytvořili Stephen and Gillian, The Other Two from New Order. Tak se celý remix jmenuje Block Party.

8:28 minut, Kasabie na z nové desky Act 3 Silver Apple Eyes se jmenovala ta skladba, již nám právě teď dohrála. No a novou desku venku mají Fat Dog. Jmenuje se Cancel Me, I'm Tired a tady je ukázka Heart of Darkness, Fat Dog.

Inspire Carpets, Touching from a Distance to Far je skladba, která předznamenává jejich album, jež by měl být v příštím roce. A před Inspire Carpets jsme si hráli Jesus Jones, All Falls to Me, z alba, které šlo nedávno, jmenuje se Twilight.

0: Kulturní servis.
1: Mám 8 hodin 40 minut, to je v neděli čas vyhrazený premiéře kulturního servisu. A to tedy kulturní servis pro neděli 11. října je právě zde. Začnou festivaly Design Block. Letošní ročník s tématem světlo se koná ve Veletržním paláci a na dalších místech v Praze. B2Can, filmový festival oceňovaných snímků z festivalu v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. Brno Art Open, festival umění ve veřejném prostoru v Brně. A Koma, mezinárodní komiksový festival v prostorách brněnské Káznice na Cejlu. Filmy Edison Film Hub v rámci B2Can v 19 hodin Žádní dobří muži a ve 22 Spasení. Kinopilotů 18.40 Virbel a ve 20.20 Tichá přítelkyně. Kino Dlabačov B2Can 18 hodin Vzpomínka na princeznu Mumbi, ve 20 hodin Spasení. Pop-up kino Zámek Veleslavín B2Can 19 hodin Žádní dobří muži. Pop-up kino Čistírna Bubeneč B2Can v 19 její soukromé peklo. A přicházíme na rubriku Galerie. Novoměstská radnice vystavuje výstavu s názvem Paměti pyromana Jaroslav Valička. Rock Café Ondřej Mio Michálek Under the Surface. Kaštan scéna Unijazzu Martin Mařík Obrazy v Arto.galerie v Uhelné mlýně vystavuje Marie Filipovová, Milada Ottová, Dagmar Šubertová Jako kreslit do písku. Depo 2015 v Plzni, výstava s názvem Doděla. Na Pražském hradě v kapli svatého kříže vystavuje Eva Eisler Kruh ticha. Galerie Středočeského kraje výstava Ludmily Šikolové s Lídou. Národní galerie Praha Veletržní palác Edit a Egon. Ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek Národní galerie Praha. V Doxu Radka Bodzevič Faust. Galerie hlavního města Prahy Dům fotografie Terra Incognita. Středočeské muzeum v Roztokách u Prahy Václav Král automobilového designu. Kunsthalle Praha Aneta Messager tragikomedie. Moravská galerie v Brně Boris Král Bonsoir Audrey. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze Vita Eternis, výstava o restaurování. Meat Factory, galerie Zeď, Tomáš Mitura, Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček, zvukové projekty. Studio Prona v Lounech, k nové epoše, Zdeněk Pešánek a dědictví světla. Karpuchina galerie Bystrik Klčo, Margarita Ivy, You Can Return, You Are Here. Prakovka galerie Stefan Hurtik, Solidarities. Trafo galerie Siegfried Herz, Velké poledne. Muzeum Montanelli, já, Bedřich Dlouhý. Artium Bořislavka, výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders. The Chemistry Gallery, Rozrušená hladina. Galerie moderního umění v Roudnici nad Labem, Lucie Kavánová, Rozumět a umět uspořádat. Vodní tvrz Věseníku, Jaromír 99, Tam, odkud jsem. Galerie Rudolfinum, Crested Machistan, Tania Lukin, Linklater and Duane Linklater. Vila Pelé, Kamil Hoták, Krajina snů, Muzeum Kampa, Milan Kunc, Pop Renaissance. Koncerty a tančírny v Arše Plus ve 20 hodin Jelokre a Ben Kaplan, v Jazzdoku ve 20 hodin Dorota Bárová Trio, Malostronská beseda 20.30 Egg Noise, Klub 007 na Strahově v 19 hodin, Faintest Idea a Jet 8. Divadla, divadlo komedie v 19.30, Lenka Wagnerová a Company, Apartment 24. La Fabrika v 19.30, Kintsugi. Divadlo v Řeznické v 19.30, Vraťte nám Sofii Lorenovou. Divadlo v Celetné v 19.30, Cyrano. Meet Factory ve 20 hodin, Serotonin. Klub Bovna Kašpar v 19.30, Politika správcovny. Azyl 78 v 19 hodin, Okamžik. A Studio Rubín 19.30, Fakani. Divadlo Minor v 15 hodin, Sněhurka is not dead. No a co můžete slyšet na Rádio 1 v 18 hodin? Breakbeat konference, ve 20 hodin novinky na alternativní scéně, které uvádí Josef Sedloň. Repríza tohoto kulturního servisu v 16.15. No a na Rádio 1 ještě do 9 hodiny pár skladeb zazní. Tou první budou Emotionally Unavailable od Suede. Skladba, která se nachází na deluxe verzi Antidepressant alba. Za malou chvilinku na Rádio 1.

Rolling Stones, Never Wanna Lose You z alba Foreign Tongues. Za malou chvilku přijde ještě reklamní blok a pak pro vás mám poslední věc ode mě, než přijde na řadu repríza parády. Rádi jedna, budou to American Football, no a jejich verze skladby Boys Don't Cry od Cure, tak jak si ji předělali po svém American Football. No a já vám popřeju hezkou neděli a třeba i s poslechem Rádia 1.

0: Reklama Rádia 1. Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
1: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
2: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
3: Zatočte se spadaným listím. Široké hrávě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
4: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
5: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
6: Reklama na Radio 1.
7: Takže American Football, Boys Don't Cry, já vám přeju hezkou neděli a budu se těšit na Rádio 1 opět příště naslyšenou. Mějte se moc fajn.

Milí přátelé, 8. října, čtvrtek, 20 hodin a 2 minuty, lehce se zpožděním, ale přece začíná dnešní hitparáda na Rádiu 1, tak jako každý týden. V mém hlase můžete ještě najít zbytky lehkého nachlazení, které už jsem ale dávno překonal. Ale to je irelevantní. Těší mě, že tady mohu být i s vámi a vy se můžete těšit na méně než dvouhodinový tradiční pořad ve čtvrtek, čili hitparádu Rádia 1. Moje jméno je Jerry a přeju vám krásný poslech dnešní hitparády.

0: Pokud jste nějakým způsobem v hitparádě nový, tak vězte, že je to pořad, který vlastně sestavujete vy svými hlasy. Od čtvrtka do čtvrtka možno hlasovat do hitparády Rádia 1 na stránkách Rádia 1. No a nejprve ten pořad začne pěti novinkami, které jsem pro vás dnes vybral, tak, aby byly lehce, řekl bych, různorodé a aby se vám líbily. Z minulého pořadu postoupily pouze dvě, což je zvláštní, protože obvykle tu máme tak 4-5, ale ono je to taky tím, že v tom žebříčku je dost silných kandidátů, který se tam prostě držej. No, takže zhruba tak a pojďme se podívat, jak ty dnešní novinky vlastně vypadají. Koukal jsem se do seznamu svých novinek za poslední léta a skončil jsem někde asi před 10 lety, dál už jsem nepátral, ale jsem si téměř jistý, že švédskou kapelu Cult of Luna jsme si ještě nikdy nenasazovali, i přesto, že je činná už konce 90. let. Dáme si jejich epickou skladbu s názvem A Way Back. A pokud by vás to zajímalo, tak track je druhým singlem z jejich připravovaného 10. alba, které vyjde 6. listopadu. Takže novinka první, švédští Cult of Luna a A Way Back.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak nám dozněla dnešní první novinka, švédští Cult of Luna, skladba s názvem A Way Back, a my se můžeme podívat na novinku druhou. Už dlouho jsme v parádě neměli taky britskou písničkářku Kate Nash. Ta vlastně je tady s novým singlem ze 16. září, který se jmenuje Spilled Milk. V lednu jí vyjde nové album, a které se bude jmenovat Kylie. To je tak zhruba asi všechno, co byste se měli ode mě dozvědět, a zbytek je na vás. Spilled Milk, novinka druhá, Kate Nash.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Tak, dozněla nám dnešní druhá novinka, to byla Kate Nash a skladba Spilled Milk. Taková docela noizově laděná věc. Já tady, než uvedu další skladbu, tak tady mám jeden vzkaz, a to všem lidem, kteří se pohybují někde okolo rezortu Hulín u Sedlčan ve středních Čechách. Probíhá tam nějaká akce a volal mi Honza, posluchač, a poprosil mě, jestli bych se nezeptal, jestli někdo v okolí Sedlčan a nejlépe v okolí rezortu u Hulína by nemohl postrádat elektrickou kytaru na dnešní večer. Takže se úplně vracíme jakoby do těch 90., kdy jsme v rádiu předávali tyhle ty vzkazy. Tak pokud byste mohli postrádat a třeba se i tím pádem i zúčastnit mejdanu elektrickou kytaru, tak prosím vás pěkně volejte Honzu na 736 772 341, anebo napište mě sem do rádia na studio@radio1.cz a já vám telefonní číslo dám a přeju Honzovi, ať se to vydaří. Pro ty, kteří posloucháte v neděli, tak tohle neplatí. Jedná se o čtvrteční mejdan, takže s kytarou v neděli případně nikam nejezděte. Tak přeju hodně štěstí Honzovi a budete hodný, když mu vytrhnete trn z paty a půjčíte mu pořádnýho strata anebo nějakou hokejku anebo Telecastra. Dobrá, můžeme se posunout dál v novinkách, a to konkrétně za legendárním producentem grimeu Skeptou. Toho si taky často nenasazujeme, nicméně dnes je ten den. Skepta vydal společný track se Suggs, nebo se Suggsem, což je zpěvák skupiny Madness, a s starou známou dvojicí Chase and Status. Pojďme na to. Ta věc se jmenuje Innocent Smile a je to další novinka v Hitparádě.
1: Novinka týdne v Hitparádě Rádia 1.

0: Tohle to byl Skepta a Jason Status a Suggs, skladba Innocent Smile. Ještě dodám, že chystají album The Fork and the Knife. No a teď tady máme novinku další, kterou jsme jednou si testovali a jedná se o britsko-norské duo velmi zajímavých jmen. Říkají si Tomora a je to vlastně akronym ze jmen dvou protagonistů. Jedná se o Toma Rowlandse z legendárních The Chemical Brothers a norskou zpěvačku a producentku Auroru. Vydali svoji debutovou desku, z ní jsme si, myslím, nějaký single do hit parády dávali a teď vychází 16. října, což je za týden, nový EPčko s názvem Celebration a stejnojmenná skladba Celebration právě od Tomora je i další novinkou v žebříčku.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Dozjeli nám Tomorrow. Ještě jednou připomínám, pokud byste byli v okolí Sedlčan a chtěli byste vytrhnout trn z paty Honzovi, a pokud teda platí to pro čteteční posluchače, tak se ozvěte klidně sem třeba do rádia mailem, no přes aplikaci, protože by potřeboval půjčit elektrickou kytaru na akci a to je určitě by byla záslužná věc, pokud by se to podařilo. Tomorrow Celebration, novinka čtvrtá a teď už je tady novinka poslední z těch pěti. Je to projekt, který se jmenuje X-Ree, alespoň doufám, že se to tak čte. A je to londýnský projekt zpěvačky, která se jmenuje Elena Tonra. Tu znáte z indie folkové kapely Daughter. Její solový single vyšel 14. září jako předzvěst jejího alba už s pořadovým číslem 2, který vyjde 30. října. Jmenuje se Radio Station. Poslední dnešní novinka v hitparádě.
1: Novinka týdne v hitparádě Rádia 1.

0: Posloucháte Rádio 1, dozněla dnešní poslední novinka a to byl projekt X-Ray a skladba Radio Station. Dovolím si ještě drobně zopáknout, že premiérové vysílání hitparády probíhá vždy ve čtvrtek ve 20 hodin na všech našich známých frekvencích, které já si nepamatuju, takže vám řeknu aspoň tu pražskou. 91,9 si pamatuju, ale ještě vysíláme v Plzni, v Liberci, v Českých Budějovicích. Vždy ve čtvrtek večer a v neděli dopoledne, takže zdravím i nedělní posluchače. A teď se za malou chvilku podíváme do žebříčku hitparády, tak jak jste ho seřadili. Já si ještě dovolím připomenout, že dnes večer budeme i losovat šťastlivce, který půjdou na koncert japonské legendy DJ Crashe. Ten bude vystupovat 25. října v Lucerna Music Baru. A pokud byste chtěli být nějakým způsobem motivováni do příštího týdne, tak příští týden budeme rozdávat lístky na britskou hudebnici Arlo Parks, která vystoupí 21. listopadu v Arše Plus. Tohle už berte taky jako pozvánku na koncerty. A já se tady kouknu do poznámek z minulého týdne, protože jsem si tady drobně vypsal takový jako legrácky. Ještě, kdyby náhodou jste neměli co dělat zítra večer a chtěli byste se pobavit i s Rádiem 1, tak mě moje dítě připomnělo, že zítra u Břevnovského kláštera, myslím, že tam teda proběhne akce, na které bude DJovat i kolega Douglas Arianes a jeho syn Gabe, který vystupuje pod uměleckým jménem Extash, takže případně můžete zajít jako tip, dobrá věc. No a co se týká těch dalších koncertů, tak já to tady nebudu opakovat z toho minula, ale čekají nás docela zajímavé věci. Pro staromilce 14. listopadu v Roxy bude vystupovat Svatá Trojice a to projekt Left Field, potom Phil Hartnell z Orbital a Darren Emerson z Underworld. Bude to celonočka a bude to asi fakt dobrý. 18. listopadu proběhne taky neuvěřitelná věc a to, že v Roxy zahrají Color Factory, legendární kapela z filmu Šeptej. Pokud byste chtěli vidět Acid Rap, tak ty budou hrát teďka 10. v Krosu. No a jinak v listopadu nás budou čekat spousta jmén. A už koukněte na web Rádia 1 a koukněte na protišedi.cz. Om Square, kapela z 90. No vlastně z 90. oni jako fungují do teďka samozřejmě, tímto se omlouvám Charlie a Honzovi. Budou slavit 30 let a tak dále. Je toho docela dost. Pak, že byste potřebovali nějaké tipy doplnit, koukněte na náš spřátelný web protišedi.cz a na web Rádia 1. Hlasovat můžete do hitparády dneska po 22. hodině a to na webu Rádia 1. Pravidla znáte, nebo si je tam najdete a budeme rádi za vaše hlasy. Toť vše a teď už nás čeká 15. místo dnešního kola.
1: Hasta la vista, baby.
2: Máte rádi americké filmy? S Rádiem 1 můžete mít doma Ameriku 24 hodin denně.
3: Vylaďte si frekvenci 91,9 FM a vaše babeta se rázem promění v Harley Davidson.
2: Rádio 1, váš společník na cestě do říše fantazie.

Na Rádiu 1 doposloucháváte ukázku ze společného alba legendárního The Alchemista a legendární zpěvačky Eriky Badu. Společné album s názvem Before the World Blows a skladba To the Moon, stejně jako minulý týden na 15. místě, aktuálně místo 4. Teď si dáme Baths Willa Wiesenfelda ze Spojených států a jeho skladbu The Fawn, která je tady zatím 3 týdny.

Téměř 6-minutovka od Bath s názvem The Phone, producenta z Los Angeles a z jeho EPčka Three Negative Songs, který vyšly koncem srpna. A je tady jedna ze dvou novinek z minulého kola a to je projekt Soccer Mommy, což je tuším Američanka Sophie Ellison a její nový single po 2 letech se jmenuje Rings of Saturn.

0: Tak tohle to byla Soccer Mommy a skladba s názvem Rings of Saturn. 13. místo. Nás už teď čeká 12. Liars, projekt z Austrálie, který bude hrát 12. října v Praze v takovém malém prostoru, což bude zajímavý, protože umí hrát dost nahlas. Připravuje svoje 11. album a tady je z něj ten pilotní single s názvem Ice Pick Kalamazoo Liars a hned potom to bude Toki Monsta.
1: Tak můžu říct... Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá, nebo jak?
2: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
1: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už... Za nic nestojí.
2: Ne, a tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1. To se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
1: Aha,
2: a tak to bude,
1: jo a jo, to...
2: Takhle jako.
1: Rádio 1 nebo televize 1?
2: Rádio 1 jenom.
1: Aha.
2: Takhle, jo?
1: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá, a ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
2: Tak.
1: A co ještě?
2: Tak to je všechno.

Tak už jsme u 11. místa. Toki Monsta, producentka ze Spojených států z LA a její srpnový single Memory on the Run. Koukal jsem, jestli se nechystá nějaké vydání třeba nějaké dlouhohrající desky. Úplně se mi to, já jsem teda to hledal asi minutu, ale nic jsem tam neviděl. Za to Fujiya and Miyagi, o kterých jsem si myslel vždycky, že jsou to dva Japonci a oni jsou to čtyři kluci z Velké Británie, vydají 30. října novou desku New Shiny Object a už šestý týden je tady v hitparádě skladba Lowest Common Denominator.

0: Tak tohle to byly Fugia and Miyagi, Lowest Common Denominator, zatím 6 týdnů, takže ještě jeden týden mají k dobru. No a jak jsem říkal, že z minulého kola postoupily dvě novinky, tak tady je ta druhá. Nejprve to byla Soccer Mommy na 13. místě a teď devítka. Charlotte Adigéry a Boris Pupul, Goo Goo Gaga, jejich společná deska, opět vyjde po 4 letech. Co je zajímavé na tomto singlu, a možná je to na tom i slyšet, že to produkovala bratrská dvojice Soulvex.
1: Raz, dva, tři, čtyři.
2: OK, OK, OK, OK, Radio 1.

0: Charlotte Adigéry a Boris Pupul, jich opět spolupráce je strašný jako slovní spojení, ale bohužel to ze mě takhle vypadlo. S názvem Gugu Gaga, to je novinka z minulého kola a my si teďka dáme partu, která nás, no partu, dvojici z Berlína, to je vlastně taky parta, Mode Selector. Pokud můžete, určitě zajděte na jejich koncert, který přichystal Josef Sedloň na 3. března v Praze. Já jsem je viděl kdysi v Brně, no kdysi před asi 5 lety, 4, a rozhodně se můžeme těšit i na jejich novou desku, která vyjde v lednu. Takže skladba Aorta, Mode Selector, 8. místo v hitparádě Rádia 1 zatím 2 týdny.
1: Hej, hej,

Mode Selector a skladba Aorta, dnešní místo 8. Ještě jednou připomínám, že začátkem března přijedou Mode Selector do Prahy. No a už 6 týdnů je tady projekt The Drums, skladba It Didn't Matter, featuring Maré. Koukal jsem, jestli má Johnny něco v plánu. Vypadá to, že deska až příští rok.

Stále posloucháte Rádio 1, je čtvrtek 8. října a my už se dostáváme vlastně do top 5. Tohle to byly Arab Straps, skotská dvojice, skladba Fighting For You, doporučuji jejich novou desku k poslechu a vlastně minulý týden jsem tady hlásil novinku i, že Arab Straps zahrají v Praze a bude to 22. listopadu v Meat Factory. Takže hurá, můžete utrácet veselé a jít se podívat na Arab Straps, pokud byste si nemohli vybrat z jiných koncertů. No a teď už následují Blond Redhead, trojice z New Yorku, skladba Blood Spilled, jejich nový singl po 3 letech. A je to už 7. týden v hitparádě, takže dnes pravděpodobně tato skladba naposledy.

Na Rádiu 1 doznívají Blonde Redhead, sedmý týden v hitparádě se skladbou Blood Spilled. A teď nás čekají The War on Drugs, pomalé kytáry ze Spojených států. Nová tvorba po 5 letech, single Who's Dead, zatím 2 týdny v hitparádě a polepšili si ze 7 na 4. Pátral jsem po nové desce, jediné, čeho jsem se dopátral, že jejich 6. album je údajně již dokončeno, takže se asi dá čekat, že taky někdy vyjde, až proběhnou ty post akce po dokončení. The War on Drugs, Who's Dead?

Milí přátelé, máme za sebou už čtvrté místo, blížíme se už celkem do finále The War on Drugs, Who's That? No a než si pustíme Warhouse na místě třetím, tak ještě pár informací vám sdělím. Do hitparády se dá hlasovat přesně s úderem 22. hodiny, kdy bude na webu nové pořadí, hlasujte pro co nejvíc věcí, hlasujte rádi a třeba i něco vyhrajete. Hlasujte i do Velké sedmi, což je, myslím, úplně nejúspěšnější pořad na Rádiu 1. Kolegové budou moc rádi, když nasypete i ty hlasy těm českým a slovenským kapelám v rámci tohoto pořadu. Tak, rozloučili jsme se se dvěma skladbami z hitparády, byly to Queens of the Stone Age a Matt Berninger. A nepostoupili tři, Working Men's Club, to mě mrzí, dále Groupie a Gwen. No a teď tady mám lepší zprávy, a to ve formě jmen výherců, který půjdou na DJ Crashe. Ten takhle v říjnu vždycky zajede do Prahy, do Lucerne Music Baru. Celkem solidně tam naloží. A dnes si tedy přečteme jména výherců. Kateřina Černá, Lucie Davidová Patáková a Zdeněk Malinský. Gratuluji. Svá jména naleznete také na webu Rádia 1 v hitparádě a kolegyně vám pošle e-mail, abyste věděli, jak si lupeny nebo vstupy na DJ Crashe můžete převzít. No a příště budeme losovat lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta bude vystupovat 21. listopadu v Arše Plus. No a teď nastává čas i na retro skladbu. Vy totiž víte, že já tady ve studiu nejsem sám. Já tady mám Lukáše a Denisu. Lukáš jako dlouholetý fanoušek Rádia 1 se přišel podívat do rádia. On to měl jako překvápko od Denisy, což je samozřejmě velmi, velmi prýma a hezky jste to udělali. Tak jsme tady vzpomínali, co asi tak by se mohlo stát i tou dnešní retro skladbou. Lukáš si vybral Levelers, což je kapela, kterou asi jako pamětníci budou znát. Otázka, jestli mladší posluchači, ale to uvidíte. Jejich album z roku 1991 se jmenuje Leveling the Land a otevírá ho skladba, která se jmenuje One Way. Takže to je pro Lukáše. A shodou okolností jsme se tady taky bavili o jako mých začátcích Rádia 1, když já jsem se ucházel o pozici v Rádiu 1, teda pozici, zní strašně jako nadneseně, tak tehdy jsem přinesl i jako takovou kazetu, na který byly nahrané písničky, které bych třeba pustil, a shodou okolností tahle skladba One Way tam byla taky, takže se nám to pěkně všechno uzavřelo. Levelers na Rádiu 1 v tuto chvíli.

Tak tohle to byla vzpomínková skladba One Way od Leveler z roku 91, čili krásných 35 let do zpátku. No a teď už si dáme na třetím místě Warhouse a skladbu The Baby.

Na Rádiu 1 dozněl de facto na třetím místě zpěvák z Baltazar, pan Devolder a jeho projekt Warhouse, skladba The Baby, a 17. března bude vystupovat v Arše Plus. Druhé místo, shodou okolností stejně jako minulý týden, Marianne od Fontaines DC. Ty přijedou do Prahy představit svoji novou desku 30. října.

Fontaines DC, skladba Marianne. A už se těšíme jak na nové album Dopamine Chamber, tak i na ten koncert na konci října. A pojďme do finále. Bonobo z novinky před 4 týdny nebo před 3 týdny hned na první místo. A to si udržel. Simon Green vydal 11. září už svou 8. desku Distance in Static a spolu se svojí kamarádkou, zpěvačkou Nicole Miglis je tady v singlu s názvem Talk to Me a to je tedy první místo dnešní hitparády.

Skepta, Suggs a Chase and Status. Innocent Smile, novinka třetí. A tady už je projekt X-Ray, skladba Radio Station, novinka poslední. Patnácté místo, jo, tohle to je, jsou ty Radio Station, sorry. Ta věc předtím byla Tomorrow, kterou jsem přeskočil, Celebration. Teď už 15. místo, Erykah Badu and the Alchemist, To the Moon. Čtrnáctka, Bath, the Fawn. A 13. místo patří novince z minulého kola, Rings of Saturn, Soccer Mommy. Toto jsou Liars, projekt, který taky přivítáme v Praze 12. října. Ice Pick Kalamazoo, 12. Toki Monsta, Memory on the Run, místo 11. Future and Miyagi, Lowest Common Denominator, 10. Charlotte Digere a Boris Pupul, Gugu Gaga, skladba, která byla minulý týden nasazena jako novinka, teďka místo 9. Mode Selector, škoda, že tady nemáme subwoofer, vyplatil by se i v této skladbě Aorta, 8. místo. Šestý týden v hitparádě je projekt The Drums, skladba It Didn't Matter.

místo třetí. A v říjnu přijedou Fontaines DC, tedy na konci října, Marianne, skladba, která je v parádě také 6 týdnů, aktuálně místo druhé.

A dnešní první místo stejně jako minulý týden Bonobo a Nicole Miglis Talk to me. Velmi příjemná věc. Taková nevlezla, což je sympatický. To je z dnešního pořadu všechno. Mějte se moc hezky. A uslyšíme se příští týden ve čtvrtek večer ve 20 hodin. Mějte se.

0: Každý čtvrtek od 8 večer živě a v neděli od 9 ráno v repríze. Naše rodinné zlato.
1: Reklama Rádia 1.
2: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b20.cz.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
0: Hard Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. a komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
5: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
6: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní dva elektrické kartáčky Philips Sonicare se slevou 18% za 4899 korun. Allegro Days jen do 18. října.
7: Reklama na Radio 1.

To byla skladba Police to Police, pod kterou je podepsaná taková výrazná kanadská afrobeatová kapela Soul Jazz Orchestra. Ze studia Rádia 1 vás zdraví Martin Gadžo.cz. Před námi jsou všechny hudby světa. Dnes si připomeneme chystaný narozeninový koncert kapely Cumbia Cooperativa ve čtvrtek 29. října v kafe v lese. Dáme si ochutnávku z desky, pod kterou je podepsaný respektovaný ghánský muzikant King Aisoba. Nebo si zahrajeme tokijskou latinoformací Mumbia Isus Candelosas. Písničkoli najdete zapsaný už teď na našem webu radio1.cz. No a následující krásná záležitost, to je single z alba Songs for Sinners, které teď na konci měsíce vydává londýnský bubeník Moses Boyd.

Tuhle pohádkově zasněnou záležitost, nahrávku Daydreaming, mají na společném kontě skladatel a muzikant Nils Fram a hráčka na tradiční indický strunný nástroj na sitar paní Anouška Shankar. Příští měsíc 22. listopadu zahraje Anouška Shankar v Praze v Rudolfínu. Už se na to moc těším. Po koncertě si pak řekneme, jaké to bylo. Následující nahrávka, ta nás zavede do hlavního města Ghany, do Akry. Právě tady žije virtuózní hráč na dvoustrunnou loutnu Kologo, muzikant Albert Apuzore, známý jako King Aisoba. Teď v září vydal svoje čtvrté studiové album, desku Pure Confusion. Nahrávku zvukově produkoval mistr Adrian Sherwood. Dnes si album připomeneme nahrávkou No Tradition, No Africa.

To byla nahrávka Mapam Bazuko, záležitost, pod kterou je podepsaná v Berlíně žijící peruánka, producentka Ale Hop a rodák z Konga, kytarista Titi Bakorda. Následující tradiční nahrávka potěší příznivce alikvotního zpěvu. Skladba nás zavede do Malé asijské republiky Tuva, což je území ležící na hranicích Mongolska a jižní Sibiře. Když se podíváte na mapu, tak je to kousek pod jezerem Bajkal. Velká část Tuvinců dodnes jezdí na koních, živí se tradičním kočovným pasteveckým způsobem a jednou z nejslavnějších tuvinských kapel za posledních 30 let jsou určitě Hunhurtu, kteří se v Praze zastaví v pátek 30. října v divadle Na Doběžce.

Na Rádiu 1 vás ještě jednou hezké dopoledne přeje Martin Gadžo.cz. Ve čtvrtek 29. října oslaví v Kafe v lese 10 let své existence kapela Cumbia Kooperativa. Jejich narozeninovou oslavu si připomeneme nahrávkou Javar Fiesta.

0: Babi, a kde jsou všichni ty uprchlíci?
1: No, kde by asi byli? Každou boží neděli na Rádiu 1.
2: Všechny hudby světa, nahrávky z Afriky, Orientu, Asie nebo Jižní Ameriky. Pouští Filip Tic a Gadžo.cz.
0: Babi.

Nasledujúci nahrávka nám poslouží ako pozvání k poslechu japonské hodinky ve všech hudbách sveta. V kimonu do studia príde náš host, grafička Denisa Mišková. Řekneme si rozdíl mezi slovy habiki a hibiki. Připomene se nám tokijské policejní eso, inspektor Yamazaki. A k tomu samozřejmě uslyšíte mraky japonských nahrávek. Tak v neděli 8. listopadu Japonsko ve všech hudbách světa.

0: Come on, baby, light my fire.
1: Spomal se, Káči. V jednom mezi náma musí být jasno. Posloucháš Rádio 1?
0: S Rádiem 1 vstávám, s Rádiem 1 uléhám, baby.
1: Tak to je jiná.

Je tady finále dnešních všech hudeb světa. Písničkoli z vysílání najdete na našem webu radio1.cz. My se uslyšíme zase až na konci měsíce. Do té doby se mějte hezky. Děkuji vám za pozornost. A v neděli 25. října. Čus!

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šepter. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková kilo pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Navštivte jedno z našich prodejen nebo e-shop s více než 30 tisíci položkami skladem. Planeo.
5: Už nemusíte čekat, až si ušetříte na nový nábytek. Pořiďte si ho jednoduše za cenu, na kterou máte. Až do pondělí získáte v prodejnách a na e-shopu skonto.cz slevu 50% z každých 10 000 nákupu nábytku. Pravidla poskytnutí slevy u obchodníka.
6: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. Po víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je Kartek Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou, Arkády.
7: Reklama na Radio 1.
8: Yeah, all that synthetic, all that computerized,
9: yeah.
8: You know it serve a purpose, but you better not run wild with that.
9: Yeah.
8: There ain't nothing like the real thing to make you feel things.

0: Tak můžu říct. Tako za mě, počkejte. Tako za už mě neposlouchá. Nebo jak?
1: No, jako, a, jako že si stěžuje, tako. Tako za už mě ani neposlouchá, ta furt poslouchá jenom Rádio 1. Jako jo. Takhle, něco takového.
0: Tak ta naše koza, ta už mě vůbec neposlouchá. Ona by jenom poslouchala rádio a televizi, na televizi se dívá a už za nic nestojí.
1: Ne. A tak ještě kdybyste to mohla říct, takhle to bylo skvělý, ale důležitý je, abyste řekla, že ta koza poslouchá jenom Rádio 1, to se tak jmenuje, aha, totiž to Rádio 1.
0: Aha,
1: a tak to bude,
0: jo a jo, to
1: takhle jako.
0: Rádio 1 nebo televize 1?
1: Rádio 1 jenom,
0: aha,
1: takhle, jo?
0: No, tak, jak počkejte. Ta koza už mě neposlouchá. A ta poslouchá jenom Rádio 1. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
1: Tak to je všechno.

Dobré poledne, posloucháte Rádio 1, zdraví vás Jenka Mánková, dneska co by záskok. Budu tady zhruba do 3, tohle byl Vyjář si jo a čekají nás Jen.

tolik Midwife, Promising. Její koncert se blíží, byl oznámen teprve nedávno, za měsíc a pár dnů, 14. listopadu v Uhelném mlýně, který je známý spíš jako galerie. Akorát, že ten samý den jsou v Praze Left Field a s nima ještě jako DJové Darren Emerson a Phil Hartnell, takže myslím si, že více než jedna osoba bude během večera přejíždět. Posloucháte Rádio 1, pustíme si Devon Church, Vast as Spirit.

posloucháte Rádio 1, to bude Saban, který znáte ze Sipkabingu, jo, další díl bude ve čtvrtek večer. Tohle se taky už mohli v Rádio 1 slyšet, ale nevím, jestli si budete pamatovat. Vanishing Twin, So Calm.

série lovení různých alternativních verzí a demo kousku. To byl Sunrise od New Order. Posloucháte Rádio 1, čeká nás King Duke, aktuální věc Sunset Skies.

0: Reklama Rádia 1.
1: Komedie i ožehavá témata. Autorské inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz.
2: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
3: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej. Běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
4: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
5: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v oby jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s oby.
6: Ahoj, tady Mojmír.

0: společně jako The Nihilists, The Stylist s Tonyou Graves a spolu s námi DJ Pavel Bydlo. Lístky na goout.cz. Díky a 15. října v Roxy.
1: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
2: Reklama na Radio 1.

tolik Arcade Fire s hostujícím Davidem Bowiem z kapely Wake Up. Posloucháte Rádio 1, následuje Ed O'Brien, Obrigado.

Mark at O'Brien, na kytary starý Radiohead, a tohle je už jeho druhý solový album, který vydal letos na jaře. Za mnou chvíli se pustíme na přání Uncle pro grafické studio, které připravuje knihu o zmrzlině, ale ještě předtím David Lynch a taky velmi atmosférická The Night Bell with Lightning.

Tolik Anka pro Michala, posloucháte Rádio 1. Teď si pustíme Woven Hand, jinak budou následovat pak ještě 16 Horsepower, což je jiná inkarnace party kolem Davida Eugenea Edwardse. A bude to proto, že příští rok přijedou vůbec poprvé do Prahy. Takže Woven Hand a potom 16 Horsepower, který se probrali po letech hibernace a přijedou sem hrát.

0: Rádio 1 on stage. Záznamy koncertů na Rádiu 1 v pravidelném čase. Každé druhé úterý od 22 hodin.
1: V úterý 13. října uslyšíte záznam vystoupení hudebnice Soleil, které proběhlo roku 2013 v Meat Factory.

0: Rádio 1 on stage se Soleil. V úterý 13. října od 22 hodin.
1: Rádio 1 CZ.

Oče den, pomenovaný podle písničky Nekakejva, kapela už dávno neexistuje, nicméně písnička Nekakejva občas stále zní na koncertech. Posloucháte Rádio 1, pustíme si Čeda Holeho a potom bude čas zase jednou na Marka Ribota, který se chystá v listopadu do Prahy.

Eso es un sitio. Places.

Strange, Bobby Gillespie a Clean Jazz. Posloucháte Rádio 1, teď si pustíme Briana Eana, Everything Merges Into Night, už starší věc, teď velmi hezky zazářila ve filmu Tone, který je právě teď v kinech a velmi se tam hodí, takže pokud vás zajímá, co zažíval Anthony Bourdain jako mladík, tak životopisný film v kinech s docela hezkým soundtrackem.

Druhá novinka. Orion featuring Pain, Vladimír 518, Cut Dem a Vodka ve společné skladbě Deutsche Bahn. Deutsche Bahn, Uber, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. Deutsche Bahn, Uber, Nesbahn, rád to mám, teď to dám. S třetí novinkou je tu Apnea Ensemble, jmenuje se Oh Father. Oh Father,

čtvrtá novinka, jiný metro a věc nazvaná Poli.

Tři vylosovaní hlasující od nás tentokrát dostanou lístky na křest nové desky písničkářky Květa, která vystoupí společně se svojí kapelou Včely 29. října v Paláci Akropolis.

So Jesus go, ve mixu od Dipla. Posloucháte Rádio 1. Pusíme si zase jednou Suzy and the Banshees, prostě to nejde jinak čas od času. Jinak nás čekají třeba ještě Gang of Four, nebo Cabaret Voltaire, nebo Happy Mondays a samozřejmě po třetí hodině střídání směn.

0: Zdeňku, vyberte si políčko.
1: Poprosím, C jako cirkulárka.
0: Jaké je pokrytí Rádia 1 v digitální síti DAB+.
1: To nevím.
0: Jane, chcete odpovědět?
2: Rád bych odpověděl, je to celoplošné.
1: Já to vím.

Čej ten pes před diatom. Posloucháte Rádio 1, seznam odehraných písniček najdete jako vždycky na Rádio1.cz. Vedle mě na DJ a teď si pustíme starý Happy Mondays, King of Four, od tří se těšte na Ondřeje Golise.

Rádio 1 za tiší slaný ži.

0: Hitparáda Rádia 1. Poslechněte si novinky tohoto týdne v Hitparádě Rádia 1. Švédskou postmetalovou kapelu Cult of Luna si asi do hitparády nasazujeme poprvé. Track s názvem A Way Back je druhým singlem z jejich 10. alba, které vychází 6. listopadu. Novinkou druhou je skvělá píseň s názvem Spilled Milk od britské písničkářky Kate Nash. Jednou z klíčových postav grimeové scény je Skepta. Ten si ve skladbě Innocent Smile pozval Suggs, což je zpěvák skupiny Madness, a také Chase and Status. Do hitparády nasazujeme po nějaké době britsko-norskou spolupráci. Tomora, neboli Tom Rowland z Chemical Brothers a norská zpěvačka a producentka Aurora. Celebration. A na závěr si představíme londýnský solový projekt Eleni Tonry, zpěvačky kapely Daughter, který se jmenuje X-Ree. Skladba Radio Station nám novinky uzavře. Tři vylosovaní hlasující tentokrát obdrží lístky na koncert britské hudebnice Arlo Parks. Ta vystoupí 21. listopadu v Archa Plus.
1: Paráda Rádia 1 s Jerrym Žákem. Naše rodinné zlato.

0: Reklama Rádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Co nám může bronzová dýka, jantarový korálek nebo zdobený šperk prozradit o lidech, kteří je před tisíci lety vyráběli a používali? Vydejte se do doby bronzové ve Středočeském muzeu v Roztokách na letošním Mezinárodním dni archeologie v sobotu 17. října od 11 hodin. Mezinárodní den archeologie a krása v bronzu ukryta. Víc info a kompletní program najdete na webu středočeskemuzeum.cz.
3: Na veterány, kabriolety, sportáky, motocykly. Přijďte na výstavu BMW do 15. října na Arkády. O víkendu 10. a 11. října se navíc můžete těšit na závodní simulátor BMW. Partnerem je CarTech Praha, autorizovaný dealer vozů BMW a BMW Motorrad. Bavte se jako o závod. Na viděnou Arkády.
4: Právě teď v Planeu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planeo.
5: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
6: Beatle Khan. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Khan je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Khan od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
7: Reklama na Radio 1.

Hezké odpoledne od mikrofonu Rádia 1 se po dvou týdnech hlásí Ondřej. Doufám, že se máte fajn, že neděli si dáváte podle svých představ. A pokud si dokážete představit, že následující 3 hodiny strávíte ve společnosti Rádia 1, a tedy i v mé, tak mi to udělá jedině radost. Do 18. hodiny tady mám převážně elektronický výběr věcí, které mě v poslední době zaujaly, jednak nových, jednak věcí, které na mě vypadly z police, prostě věci, které jsem v poslední době poslouchal. No a jednou z nich je novej 12-palec italského hudebníka Claudia PRCho, který loni vydal hodně dobrý, aspoň podle mě, album Self Surrender. Tady to je takový drobný follow-up. Tenhle týden mu vyšlo EPčko Self Surrender Deconstructed, na kterém najdete 4 skladby. 2 z nich, pokud se nepletu, předělávky právě z té loňské desky. 2 z nich úplně nový. No a jednou z nich je skladba Sanctuary. Krásná ambientní záležitost, která tohle EPčko uzavírá. A v zápětí tu bude další novinka, moje oblíbená londýnská formace Yimino, která se přihlásila s novým albem, kterým dělala společně s vokalistkou Amandou Zamolo. Dneska se jmenuje Rain Affair a dáme si z ní za chvilku ukázku. No a pak spoustu dalších věcí, třeba nový Casino vs. Japan, Manuál, Vector Lovers, nový Endistot a tak dále, já vám přeju hezký a ničím nerušený poslech.

Inhaler Radio 1.

Tohle byl Mikkel Reff, tuším z Norska. Jeho letošní album Evocation, které vyšlo na skvělé značce Strangely Isolated Place, skladba Astral. Musím říct, že je tam několik skladeb na téhle desce, který mě úplně dostávají. Tohle je jedna z nich. No a tohle to už je ukázka z kategorie Vypadlo na mě z police. Jedno takový klasický a skvělý IDM album. Australský Sense, deska Learning to Be, která vyšla už před 23 lety na belgický značce U-Cover. A tohle je skladba Human Buffer Zone.

tohle bylo pro změnu něco úplně novýho, dokonce tak novýho, že to ještě není venku. Ukázka ze španělské značky Lapsus, skvělý label, mimochodem, ze kterého tady často cituju. Dvojice z Barcelony, instrumentální stránka, hudebník R10 a vokalistka Venerandi. Jejich společná deska Fenomena, která by měla být za dva týdny. Právě u značky Lapsus.

aktuální pájku audio Rays of Sunshine. No a ještě do konce mé první vysílací hodiny to budou Space Africa. Jejich skvělá nová deska, ukázka If This Is Hell. A teď už taky Vanishing Twin. Hazama, hezký poslech vám nadále přeje Ondřej.

0: Smart Noise uvádí podzimní sérii koncertů. Návrat legendy intimního ambientu Grupr v rámci festivalu Alternativa. Gotický folk hledající krásu v rozpadajícím se světě americké hudebnice Marie B.C. A komplexní i matematicky přesný metal newyorského uskupení Kralis. Více na hardnoise.cz.
1: Zatočte se spadaným listím v široké hrávě Fiskars Solid XL v obi jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv s obi.
2: Reklama na Radio 1.
3: Já už to nevydržím.
4: Tak to pust.
2: Radio 1.

Posloucháte Rádio 1 krátce po 16. Vás od mikrofonu zdraví Ondřej, budu tady až do 18. podvečerní. Tohle byl slibovaný Andy Stott, ukázka z desky, kterou by měl vydat Co nevidět. Očekávaná událost, jako ostatně vždy, když tenhle hudebník vydává album. My jsme si dali ukázku Songbird, na které ještě spolupracoval se zpěvačkou Elaine Holly. No a teď už můj oblíbenec Casino vs. Japan. Nedávno vyhodil ven tuhle skladbu, která se jmenuje Diversity. A snad je to taky předzvěst nové desky tady toho hudebníka.

A chcete to jako klidně, nebo pomalu, nebo akčně? S pompou.

Tohle jsou Spooky jak Essien. Respektive spíš remixová práce Johna Beltrona. Který, co by Placid Angles přemíchal skladbu Orange Colored Liquid. No a před kulturním servisem ještě jeden skvělej Barker, Paradise Engineering. Playlist už nenete na stránkách Rádia 1.

0: Kulturní servis.
1: A na Rádiu 1 přišla řada na společensko-kulturní nabídku. Dneska velmi obsáhlou, tak jdeme rovnou na to. Jako vždy na úvod festivaly, Design Block je letošní ročník s tématem Světlo se koná ve Veletržním paláci a na dalších místech v Praze. Probíhá taky B2Can, filmový festival oceňovaných snímků z festivalů v Berlíně, Benátkách a Cannes ve vybraných kinech po celé České republice. Brno Art Open je festival umění ve veřejném prostoru v Brně a taky nabízím KOMA, mezinárodní komiksový festival v prostorách brněnské Káznice na Cejlu. Jdeme na filmy v Edison Film Hub. Právě v rámci festivalu B2Can od 19. promítají film Žádní dobří muži, ve 22 potom Spasení. Kino pilotů zve od 18.40 na Wirble, ve 20.20 potom film Tichá přítelkyně. Kino Dlabačov, opět B2Can od 18. Vzpomínka na princeznu Mumbi, ve 20 pak Spasení. Je tu ještě pop-up kino Zámek Veleslavín, opět festival B2Can od 19. Tam uvidíte film Žádní dobří muži. A v pop-up kině v čistírně Bubeneč v rámci festivalu B2Can od 19. film Její soukromé peklo. Galerie na Novoměstské radnici, je to výstava paměti pyromana Jaroslava Valečky, Rock Café Ondřej Mio Michálek a výstava Under the Surface. Kaštan scéna Unijazzu Martin Mařík s výstavou Obrazy. Artoto galerie v Uhelném mlýně. Marie Filipovová, Milada Otová a Dagmar Schubertová nabízejí výstavu Jako kreslit do písku. Depo 2015 v Plzni, výstava Do těla. Na Pražském hradě v kapli svatého kříže Eva Eisler a Kruh ticha, galerie Středočeského kraje. Tam je to výstava Ludmily Šikolové s Lídou. Národní galerie Praha ve Veletržním paláci uvádí výstavu Edit a Egon, ikonické kresby Egona Šíleho ze sbírek Národní galerie v Praze. V Doxu pak Radka Bodzevič s výstavou Faust. Galerie hlavního města Prahy v Domu fotografie uvádí výstavu Terra Incognita. Ve Středočeském muzeu v Roztokách u Prahy Václav, král automobilového designu. V Kunsthalle Praha Anet Messaže a výstava Tragikomedie. V Moravské galerii v Brně Boris Král, Bonsoir Audrey. Umělecko-průmyslové muzeum v Praze zvena Vita Eternis výstavu o restaurování. V Meat Factory v galerii Zeď vystavuje Tomáš Mitura. Výstava se jmenuje Chasing Shadows. Galerie Benedikta Rejta v Lounech, Martin Janíček a zvukové projekty Studio Prona v Lounech. Výstava K nové epoše Zdeněk Pešánek a Dědictví světla. Karpuchina galerie Bystrý Klčo a Margarita Ivy. Výstava You Can't Return, You Are Here. Pragovka galerie Stefan Hurtig a Solidarity, Strafo galerie Siegfried Herz, Velké poledne, Muzeum Montanelli, výstava Já, Bedřich Dlouhý, Artium Bořislavka, tam je to výstava umělců Alessandry Svatek a Matěje Hrbka, jmenuje se Láska. Galerie C12, Michal Štochl, Head and Shoulders, The Chemistry Gallery, výstava Rozrušená hladina. V galerii moderního umění v Roudnici nad Labem vystavuje Lucie Kavánová výstava Rozumět a umět uspořádat. Vodní tvrz v Jeseníku Jaromír 99, tam odkud jsem. Galerie Rudolfinum Crested Machistan, Tania Luking Linklater a Duane Linklater. Ve Vile Pele je to Kamil Lhoták s výstavou Krajina snů. Muzeum Kampa pak zve na výstavu Pop Renaissance Milana Kunce. Ještě jdeme na koncerty a tančírny Archa Plus od 20. Kapela Bielokr a Ben Kaplan, v jazzdoku od 20 Dorota Bárová trio, v Malostranské besedě od 20.30 Egnois a v klubu 007 Strahov od 19. Faintest Idea a Jet 8. Dnes taky nabušená nabídka divadel, divadlo komedie v 19.30 Lenka Wagnerová and Company s představením Apartment 24, La Fabrika 19.30 představení Kintsugi, divadlo Řeznické zve od 19.30 na představení Vraťte nám Sofii Lorenovou, divadlo v Celetné 19.30 Cyrano, Meat Factory od 20 zve na představení Serotonin, klubovna Kašpar v 19.30 Politika správcovny, Azyl 78 od 19 uvádí představení Okamžik a v A-studiu Rubín jsou to, je to od 19.30 představení Fakani. Tady na Rádiu 1 ještě do 18. Ondřej. Po mně potom dnes nebude klasická Breakbeat Conference, protože Saku s Kaplikem se omlouvají, ale Saku vám tu nechal svůj set. No a ve 20 potom dorazí Josef Sedloň s novinkami na alternativní scéně. Kompletní kulturní servis dohledáte na stránkách Rádia 1 www.radio1.cz.

Polámané okénko je tady. Tohle byl DJ Trax. Junglový lomeno drum'n bassový veterán. Ukázka z jeho desky Break From Reality, která vyšla u značky Overshadow. Tohle to už je žhavé současné jméno na polámané scéně Slater. Jeho EPčko pro značku Play Music DJ Flight láme i

Andrej Sobota aka Bungle. Jeden z mých velmi oblíbených drum and bassových hudebníků. Tohle je jeho předloňská deska, která vyšla u vydavatelství Okbron. Jmenuje se Long Distance. Tohle byla ukázka Presence. Strašně skvělý album, který vám doporučuju minimálně k poslechu. No a teď ještě jedna vzpomínka na Duncana Basta, který vystupoval pod uměleckým jménem Spirit. Taky zásadní jméno drum and bassové scény. Bohužel už není mezi námi. Tohle je jedna z mých mnoha oblíbených Spellbound, která vyšla u vydavatelství Metalheads. Je

0: Reklamarádia 1.
1: Umělecký projekt Europark Art přináší jedinečnou výstavu uznávaného slovenského malíře a grafika Petera Augustoviče. Objevte světy plné symboliky a tajemství, kde se realita prolíná se surrealismem. Nechte se vtáhnout do světa umění v Europarku. Více o výstavě na www.europark.cz.
2: Značkové slevy v Kauflandu, které potěší celou rodinu. Například Chodura, Bohemia šunka výběrová 100 gramů za 18,90. Olma Florian jogurt za 6,90. A Jakobs Velvet zrnková káva Krema kilo za 299,90. Až do 13. října. Kaufland.
3: Norma. Mezinárodní festival autorského divadla a současného umění. Znovu zrození. 23. až 25. října ve Studiu Hrdinů ve Veletržním paláci. www.studiohrdinů.cz.
4: Alza dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie. Právě v Kunsthalle Praha.
6: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti, kilo za 74,90. A řepkový olej Gustona, litr s apkou, pouze za 25,90. Albert. Dle srovnání k 39.
7: Reklama na Radio 1.
8: Takže od prvního řádku.
9: Ne. Ne, tohle už se dvojka, fakticky jako nedá vydržet tohle. Tohle už opravdu ne. Ne, já už se tady na to prostě vykašlu. Já tady do něčeho snad topnu.
10: Kdyby poslouchala Rádio 1, nemuselo se to stát.
8: Druhý tah 9, 10, 11, 32, 34, 46 a dodatkové číslo zase 38.

tokijský hudebník Alan Mock a jeho novinka Zajkou. Vy posloucháte Rádio 1 ještě hoďku s Ondřejem. Tohle je Joy Orbison ze skvělé desky Still Sleeping Runners.

takhle přemíchal skladbu Luftzug od Abyho Ekiveryho. O něm nevím vlastně nic, ale o Patricku Russellovi, to, že dělá úplně skvělou takovouhle minimalistickou elektroniku. Někde mezi 170 BPM, ale i pomalejším tempem. Rozhodně jedno z jmen, které stojí za pozornost. No a teď už je tady ještě návštěva u vydavatelství Uncanny Valley. Tohle je chystaný single od Jakoba Stoje, který se jmenuje Some Tools. Tohle je A2, tady z toho čtyřskladbového 12 palce, který by měl vyjít co nevidět. Stejně jako brzo by měl vyjít právě i remix od Patricka Russella, který jsme si hráli před chvílí.

tohle už jsou legendární Drexia. Powers of the Deep, skladba, která vyšla na jednom z jejich mnoha alb Grava 4 v roce 2002. Teď už asi něco současného. Finský Matti Turunen. Polovina z dvojice Morphology. Chystá IPčko, které se jmenuje Rantaluta. Tři původní skladby, jeden remix od Carl Finlowa aka Silicon Skelly. Tohle je ale Matti Turunen a skladba Tertu Alpi. A za chvíli vám taky nabídnu ještě jednu klasiku od Juana Atkinse aka Infinity.

tohle je nový playlist, ukázka z chystanýho EPčka, samozřejmě pro značku Livity Sounds. Ode mě je to skoro všechno, ještě vás tady zanechám s novým Global Goonem. Playlist mého dnešního vysílání už najdete na webu Rádia 1. Připomínám, že po mně dnes nebude klasický formát Breakbeat Conference, ale o breakbeatovou hudbu nepřijdete, protože vám tady Saku nechal svůj set, který bude znít mezi 18. a 20. No a pokud budete chtít, tak se mnou se zase můžete slyšet za 2 týdny, v neděli mezi 15. a 18. Do té doby se mějte přesně.

0: inscenace i klasika v novém kabátě. Audiovizuální magie. Jsme nepřehlédnutelné pražské divadlo o dvou scénách, které vypráví příběhy o každém z nás a nabízí mimořádné herecké výkony. Poctivá palmovka. www.podpalmovkou.cz
1: A za dny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
2: Právě teď v Planéu ušetříte z prémiodny až 35%. Jednoduše rezervujte online a do 15 minut vyzvedněte na prodejně. Planéo.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Jihočeské máslo 250 gramů s apkou za 34,90. A vepřová panenská svíčková, kilo, pouze za 129,90. Albert. Dle srovnání k 30.9.
4: Přivítejte podzim barvami. Nádherná listopadka zahradní v Obi jen za 119 korun. Oživte svůj domov ještě dnes. Dokážete cokoliv s Obi.
5: Reklama na Radio 1.

0: I vy si můžete zmáčknout Radio 1.
1: Never Enough uvádí.
2: Breakbeat Conference.

this is the home.

0: posloucháte pořad Breakbeat Conference.
1: Reklama Rádia 1.
2: Color Factory se vrací na klubovou scénu. V pražské Roxy vystoupí 18. a 19. listopadu, na brněnské Flétě 25. listopadu. Unikátní koncertní návrat, na kterém zazní nejen ty největší hity filmu Šeptem. 18. a 19. listopadu Roxy, 25. listopadu Fléda. Předprodej Go Out.
3: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 000 bez

0: že dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců, pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
1: Reklama na Radio 1.
2: Právě posloucháte pořad Breakbeat Conference.

Come on, I can still blaze up. Come on.

0: Awakening Conference. Breakbeat Conference.
1: Breakbeat Conference says. Breakbeat Conference says bye.
2: Reklama Rádia 1.
3: Beatle Cannes. Filmová přehlídka z Berlína, Benátek a Cannes je zpět. 13. ročník přinese oceňovaný thriller Minotaur režiséra Andreje Zvjaginceva, hypnotickou noir odiseu Nikolase Windinga Refna Její soukromé peklo nebo romantickou tragikomedii Žádní dobří muži režisérky Šabanu Sadát. Filmová přehlídka Beatle Cannes od 7. do 14. října v kinech po celé republice. Více informací najdete na b2can.cz.
4: Když už se nevejdete do auta, pořiďte si větší. Když už se nevejdete do rozpočtu, buďte chytřejší. Toyota Pro Ace Verso od 660 tisíc bez DPH, až 9 míst, skladem a bezkonkurenční záruka. Na operák Kinto One za 10 tisíc bez DPH. Více na toyota.cz.
5: Obchodní centrum Nový Smíchov slaví 25 let. Oslavte to s námi ve čtvrtek 15. října. Čeká vás zábavný program, soutěže, dárky a speciální narozeninové slevy. A fanoušci Zrádců pozor, dorazí Vojta Kotek, Markus Kruk i další známé tváře. Více na webu a sociálních sítích OC Nový Smíchov.
6: Zatočte se spadaným listím. Široké hrábě Fiskars Solid XL v oby jen za 499 korun. Ulehčete si podzimní úklid zahrady. Dokážete cokoliv.
3: Tělo, touha, humor i neklid. Výstava Tragikomedie v Kunsthalle Praha představuje jednu z nejvýraznějších osobností francouzského umění, Annette Messager. Otevírá témata ženských rolí a genderu. Proměňuje každodenní předměty i známé příběhy v něco nečekaného. Annette Messager, Tragikomedie, právě v Kunsthalle Praha.
7: Reklama na Radio 1.

0: Před sebou vidíte unikátní technicistní stavbu navrženou architektem Karlem Hubáčkem. Tento rotační hyperboloid byl slavnostně otevřen 21. září 1973. Zde výhled na město Liberec. Postoupíme dál.
1: Jo, kdyby tam tak vysílalo Rádio 1.
2: Liberec 98,7 FM.
3: A také celoplošně v síti DAB+ a na podcastech.

Yeah.

0: Ta koza už mě neposlouchá a ta poslouchá jenom rádio jedna. Jo?
1: Tak.
0: A co ještě?
2: Takže příjemný nedělní večer vám přeje zpožděně dnes od mikrofonu rádia ze Vsedla. Omlouvám se, ale doprava a vůbec celkově. To prostě dneska nevyšlo, neklaplo. Já věřím, že před námi je spoustu ale nových zajímavých singlů, desek, kompilace také, takže rozhodně dneska nebudete, nepřijdete zkrátka. No, já jenom doplním, že dnes nás čeká také samozřejmě pravidelný pořad intro. Dnes to bude asi první část s výborným jazzovým bubeníkem a producentem Richard Spavenem. No a v seanci pak na nás čeká švédský projekt Snuf Mumriko s novým albem, který se objevilo na značce tentokrát sub labelu Drivem LeMond & Analog. Každopádně, teď už se nám rozeznívá novinka od producenta Laneade. Skladba Fingerprint vyšla už téměř před dekádou v roce 2017 v originále. Dostala, myslím, že i remix od projektu Ahern Holm. A tohle je však úplně nový remix, který vyšel tenhle týden na labelu právě producenta z Daniela Goldsteina aka Laneade, právě This Never Happened, tak se. A stojí za ním producent Okula. Tady je jeho verze z Fingerprint a původně Laneade Okula Remix.

Producent Lane 8 a jeho skladba Fingerprint po 9 letech dostal nový kavát od zpřízeného producenta značku Disney Weapon Ocula. Tak to byla novinka z tohohle týdne. No a my zůstaneme u další novinky z tohohle týdne a ta je ze značky Folded Music, tohohle labelu, který vám hodlám představit také na příštím ročníku festivalu Spektakuláre, samostatném showcaseu společně s třema kapelama. Nakonec projekt A-Whale se nedostal do toho výběru, vy uvidíte šefa labelu a Stahy Rockyho Fathomless, který nedávno vydal výborný album Ephemeral a také i Catch 92. Tohle je však A-Whale z Británie, který chystá na značce Folded Music EPčko Close Encounters a tohle nový single z tohohle týdne zpátku Earthbound. A-Whale a vy posloucháte rádi na novinky na alternativní scéně.

Tolik britský projekt A Wales a novinka Earthbound, ten singlík chytlavý z chystaného EPčka Close Encounters. No a my se podíváme za tímhletím projektem, myslím, že ze Spojených států, Fog Lake, který chystá album Hollow Body a jejich nový single vyšel teďka minulý týden pod názvem Bogus, další ochutnávka z této chystané desky, která vyjde koncem tohoto měsíce.

Tolik Folk Lake a jejich single Bogus. Vlastně první single, koukal jsem vlastně už z této desky, která nakonec vyjde až v půlce listopadu přes jejich Bandcamp. No a my se podíváme za britským hudebníkem, který jsme viděli loni v Praze, Mark William Lewis, který zajímavě mísí prvky indie folku, elektroniky a takových ambientních vlivů. Každopádně novodobý písničkář Mark Williams, teďka jeho skladba Spit v novém remixu od Power Snatch, která vyšla minulý týden také na značce A24 Music.

Tolik Mark William Lewis a jeho nová předělávka, respektive jeho single Spit nebo track Spit v nové předělávce remixové od Power Snatch. Novinka z minulého týdne. Každopádně my se vypravíme už na label Sebojbada All My Thoughts za tímhletím novým singlem, který vyšel v pátek projektu Mouth. Mouth má název Staircase, schodiště, a uvidíme, jestli to bude předzvěst také nějaké třeba i celé desky. Páně Mouth. Mouth. A nový single Staircase nazvat se All My Thoughts.

Tak projekt MAUV, psáno, myslím, že to MAUV asi, je novinka značky All My Thoughts, jak jsem řekl, tohohle výborného britského vydavatelství londýnského, kde vyšel k nedávno dneska třeba i Blossom Hills, to takové spíš mini album. A tohle je už druhý single po skladbě More Than s názvem Starcase. Tak před námi už je Eric Luttrell, tenhle ten americký také producent, který se chytil dříve také pod názvem jenom Luttrell, třeba na značce, myslím, že This Never Happened, ale samozřejmě hlavně Anjuna Deep, kam se teďka navrátil po několika singlech celým EPčkem Moonlight, titulní skladbu, co se tady hrali minulý měsíc, která vyšla ještě jako předsazený single. Tohle už je skladba Countdown. Eric Luttrell, jeho typický klubový zvuk, který jste měli možnost už ochutnat před pár lety také v klubu Roxy. Teď už novinka EP Moonlight a skala Countdown.

0: 0.
1: Tak tolik už Erika Latrella, skladba Calm Down z jeho nového EP pro značku Anjuna Deep. Pětiskabového počinu, no, šestý dokonce snad, jo, Moonlight. Tohle však už je další parádní EPčko, které vyšlo tenhle týden, tentokrát polskému sdružení Daltonics, který upsala francouzská značka Mostly Jazzová, musím říct, parádní pětice takových, ale instrumentálních jazzových věcí v ukázce Asfaltovi. Tohle jsou Daltonics, no, Daltonists, tak. A EPčko eponymně nazvané Daltonists.

Tak jazzový projekt Daltonists a eponymní píčko, které vyšlo v pátek, náznac Most Least, to byla z těch 5 ukázek a skladba Asfaltovi. Tak a před námi je Andy Stott, který ohlásil také své album Late Loop, které má vyjít, myslím, že snad do měsíce už na jeho značce Modern Love. Tohle je jeho druhá ochutnávka z alba, opět spolupráce s vokalistkou Elaine Holy, tentokrát track s názvem Songbird, Andy Stott.

To Legend is Tot, novinka s názvem Songbirds, jeho chystané desky Late Loop. Tentokrát opět i po druhé vypomoc Elaine Howley. No a přidáme už je teďka britské trio PVA, který si můžete pamatat značky Counter Records, jejich výborného debitu už před 4 lety Blush. Letos vydali album No More Like This a teď se objevilo i tohleto EPčko A Dream Like This. Minulý týden na značkách It's All For Fun předcházelo ostatně už single jako Boyface, Dream Edition či také Enough. Tohle už je skladba Moon z alba a v nové Dream Edition verzi a EPčko A Dream Like This. To jsou PVA.

Tolik už PVA, tohleto londýnské trio, které už znáte z vysílání, jak se řekl, Rádio 1 v čele také se zpěvačkou Eleanor, myslím, že Harris, Ella Harris, tak jejich novinka, nová verze skupiny Moon Dream Edition a vůbec celé EP Dream of Like This, tak. No a před námi jsou Palladian, tohleto italské duo původem, které tvoří už také téměř dekádu svou takovou příjemnou organic dumptempo elektroniku z prvky house'u, tripopových nebo dumptempo rytmů. Vy uvidíte poprvé v Praze na Music Infinity už tenhle rok, a to na konci roku 5. prosince v sobotu v Paláci Akropolis, kde bude přeskakovat také maličký britský talent Carmichael. Palladian však už teďka na chystaném EPčku. Jejich novinka Jacaranda. Palladian.

Olika Paladin, tohleto italské duo na teďka svém novém singlu s názvem Jacaranda. Chystají trojsklubové, myslím, že In Autumn EP před jejich také premiérovým koncertem zde v Praze 5. prosince. Vy posloucháte novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a opět můžete najít už kompletní playlist také na stránkách Rádia 1. Tohle už je americký producent Accuratite, kterého jsme tady hráli na konci září v jeho předsazeném singlu Dream Architecture, který vznikl ve spolupráci také s projektem Mr. Shifter, myslím, že si říkal ten projekt. Každopádně tohle už je z celého EP 4-skabového titulní ukázka, skladba First Touch a Accuratite na jeho vlastní značce.

Tolik americký producent Accuratite na poli takového autonomic drum and bassového zvuku a nové EP First Touch v titulní ukázce. No a před námi už je teďka švédský klavírista skladatel Carl Colliander, který se chytil na japonské značce Skole a debutoval tam, myslím, že tímhletím trojskobovým EPím s názvem Absence. Teďka v pátek my si z něho hrajeme ukázku Nuance. Carl Colliander.

Tolik severský hudební skladatel, hvězda Karl Koliandr a nové EP Absence v ukázce Nuance. No a my se teďka podíváme už za tímhle také novým releasem z tohohle týdne zpátku od projektu z Německa Extrawelt, který se teďka chytil na kultovizace Compact, o které jsme si ostatně dělali tady profilový pořad minulý týden v souvislosti s kompilací Total Zeiss und Twanzig. Každopádně Extrawelt na novince Cover Blown EP. A tohle je z těch čtyř věcí, které tam najdete, závěrečná věc s názvem Black Badger. Extrawelt na Rádiu 1. Můj playlist také na stránkách. No vy posloucháte pořád novinky na alternativní scéně v premiéře. Opět spoustu nových singlů, EP, desek i kompilace. Teď už Extrawelt a jejich Cover Blown EP na značce Compact v ukázce Black Badger.

Tolik novinka od značky Compact Records, labelu s Colin Andrinem, tentokrát Extra Velta, Black Badger z této nové kolekce čtyřkovové, která vyšla na značce Compact teďka pod názvem IPčko Cover Blown. Tak, teď už ale pojďme za Churches, který jsme tady to opomněli zahrát tuto jejich novou návratovou singlovku Roses, která vyšla před pár týdny. No a jich nově vznikla značka Futures.

0: Start.
1: Tak to byly Churches a jejich novinka Roses, tohleté britské takové indie pop partičky, která už to táhne také více než dekádu a chystá zřejmě teďka také nové album. No a my se teď už podíváme za další novinkou a ta je od dvojice Peter Knight and TLRDR, kteří ostatně chystají také desku Phosphines. No a tohle už je další singlová věc, co vám nabízím. Jste lidé chystané jejich desky na značce Earshift Music. Skupina Impression 2 v Radio Editu.

Tak je tentokrát australská záležitost Peter Knight and TLDR projekt, který chystají společné album s názvem Phonosphenes, a tohle už druhá singlová věc v edit verzi skladba Impression Římská 2, která původně na albu bude mít fakt až 13 minut. Tohle byl edit. Tak, no a před námi už je teďka Josh Wink a takové EP, které vyšlo na značce Bedrock s vlastně dvěma interprety, Josh Wink versus Simon Warambon, ten argentinský producent si vzal na paška Joshe Winka věc s názvem Metro, a vy tam pak najdete i jeho vlastní věc Simona Warambona na té B straně, a to skladbu s názvem Grey Area. To vše novinka z tohle týdne zpátku ze značky Johna DePeeda Bedrock Recordings, tohle takové už kultovní Hollywood, který funguje čtvrtstoletí.

Posloucháte novinky na alternativní scéně, doznívá nám Josh Wink a jeho novinka spolupráce se Simona Bora Rabonem, tímhletím argentinským talentem pro značku Bedrocky, společné EPčko Metro Grey Area. To byl remix Simona Bora Rabona pro Josha Winka. Vy tam najdete jeho skabu Simona Bora Rabona s názvem Grey Area na B straně. Každopádně teď už míříme za projektem Blown, což je premiéra na rádu jedna tohohle nového počinu okolo člena Grand Brothers Errol Sarpa. Tentokrát se zpěvačkou Tarou a jejich společné album budete moc ochutnat dokonce hned za tepla naživo, kdy vystoupí na festivalu Spektakuláre jako support art school girlfriend 1. dubna. Prozradit. Každopádně By My Side, první single v editu od dvojice Blown.

Tolik projekt člena Grand Brothers Errol Sarpa. Ostatně dneska si pustíme Grand Brothers za chviličku také v novém remixu od Brand Brow Freak, ale tohle je nový projekt Blown s Pečkou Tara, jinak také naživo na Spectaculare s debutovým albem, který vyjde z kré teďka vlastně toho příštího roku. No a my se teď už podíváme na Slovensko za projektem Nylon Kevin This Is Union, touhletou novinkou Rights and Valentines, kde teda ta slovenská dvojice, která vzešla vlastně původně z projektu This Is Kevin, ten vlastně bývalý člen This Is Kevin pak vytvořil projekt Nylon Union, vytvořili tenhle ten společný zpět projekt, který takhle pěkně se kombinovali ten název Nylon Kevin This Is Union a vzdaný hod kapelám Rights nebo My Bloody Valentines ve skladbě právě Rights and Valentines.

Tak tolik to na ten projekt ze Slovenska. Nylon Kevin, This is Union. Z minulého týdne novinka Rights and Valentines, která šla přes jejich Bandcamp. Každopádně vy posloucháte novinky na alternativní scéně, playlist také aktualizují průběžně na stránkách Radina. To už je londýnský producent Oscar Farrell, jeho novinka Slow Me Down. Tak, když to tenhle týden.

Tak tolik Oscar Ferrell, novinka Slow Me Down, se kterou teďka se objevil také tenhle týden na značce DH2, tomhletom také sublabelu značky Dirty Hit. Tak, no a před námi už je teďka další nový objev, tentokrát značky Home Normal, který se jmenuje Daniel Yolan. Právě značka Home Normal mu tam chystá album s názvem Cartography, které tam má být, myslím, že koncem tohohle do konce ještě měsíce. No a teď už tenhle ten hudebník, který se poprvé objevuje na této britské značce v ukázce s názvem Fragile, předsazeným singlu, Daniel Yolan.

tolik posila pro ambientní label Jana Holguda Home Normal od tentokrát belgického hudebníka producenta Daniela Jolana, který tentokrát pod svým vlastním jménem chystá vlastně vydat album Kartografii. To byla ukázka Fragile, jinak Belgičan, který ho můžete znát také pod jeho pseudonymem T. Gerius. Každopádně teď už tam rozeznívají zmíněný Grand Brothers, kteří před rokem tady převedli skvělou show na warm-upu festivalu Spectaculare. Představili svoje páté album, kde najdete i tuhletu singlovku Velvet Roads. Tentokrát však Brand Brow Freak Remix, který jste už ostatně také na Spectaculare viděli v minulé dekádě. Grand Brothers, teď už Brand Brow Freak Remixu. No a vy posloucháte novinky na tartní scéně, pokud se zapli později, vězte, že kompletní plis odehraných věcí na té stránce Rádia 1. Podpořili novinky.

Tolik Grand Brothers a novinka We Velvet Roads v remixu od Brent Brown Freak. No a tohle už je britský projekt Decker na poli takového indie folkového zvuku. Chystá nový album Man on the Mend na berlínské značce Sinbus. První, už druhý single vlastně Pick It Up, Pick It Back, Decker.

Decker, nový single Pick It Up, Pick It Back a my se můžeme těšit na nové album Man on the Man, který by se měl objednat na Cessin Blues, myslím, že až na přelomu toho roku příštího. Ale teď už míříme na značku Soul Band, souhletou novinkou z tohle týdne. Jejich 231. release je tentokrát projektu Ready a tvrdší tentokrát záležitost z tohle Liquid Dragon Bezoil Blues Londýna s klobasnázem Clones.

Tolik novinka značky Solvent z Británie, Break Brady a skladba Clones. Tak, stále jste na jediná pořád novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a teď už míříme za dívčí takovou rockovější partičkou dvojicí Thick a jejich novinkou z minulého týdne Heavy Metal.

Tak to byly už Thick, tohleto dívčí duo, novinka Heavy Metal, kterou si vydali teďka před týdnem právě přes svůj Bandcamp. No a my se podíváme v novinkách teďka za touhletou remixovou deskou, která vznikla tentokrát pro projekt Budakit. My jsme se tady hráli už předsezený remix od Guy J z proskabu Loving Sun minulý měsíc. Teď už je venku celé EP pro Budakit s názvem Dream Stretch Beyond Remixes. Vyšla na značce Flores teďka tento týden a tady je to pěknou sadu sedmi remixů, kromě Guy J také od projektu Mepeč, Gard Jensna, také Hernan Cataneo a Kevin De Serna. Remixují zde Renato Cohen a také třeba právě Fort Romo, ten britský talent. Tohle už je skava Is No Over.

Tolik německý projekt Budakita na sérii teďka na tom remixovém EP Dreams Stretch Beyond Remixes na značce Flores vyšlo tenhle týden a tohle byla už remixová práce Fort Romo pro skladbu Is No Nova. Jinak tady je tři remixy pro skladbu Loving Sun od Gaige, Hern, Catania či Kevin Deserny právě i společný věci, či Renata Cohena. Ale také třeba Guardians na RGA projektu Chima Patch. Teď už pojďme ale za touhletou krásnou remixovou prací od No Such Thing, která se objevila na té bonusové takovým přidaném verzi desky právě Arlo Parks, která bude znít také naživo, což je moc fajn v příští měsíc zde v Praze. Myslím, že 21. to bude listopadu v Arše. Arlo Parks teďka už z jeho výborného třetího už, myslím, že studiového alba, které vyšlo právě pod názvem Ambiguous. A tohle je skladba Night Swimming, tentokrát No Such Thing remix, který se moc vydařil. Jinak zde jde tam remixy také od Lil Sylvy, ještě bonusový, který jsme tady nehráli, či už také odehrané remixy od Oscar Ferrella. Žagrína. Teď už Arlo Parks. Dobré společnosti. No Such Thing remix klaba Night Swimming.

Arlo Parks a rozšířená verze desky Ambiguous Desire je rozšířena od dalších, myslím, že její vlastní dva, myslím, že nebo tři tracky a také čtyři remixy. Tohle byl ten od No Such Thing pro skladbu Night Swimming. No a my se podíváme za touhletou příjemnou formací a projektem Roberta Kocha Foam and Sand, který rozhodně nalení, nedávno minulý měsíc vydal krásné čtyřkalové EP, letos dokonce stihl celou desku, no a tohle je zatím další single, který vyšel v pátek na označce Trees and Cyborgs Circle 76 s podtitulem Interbeing Foam and Sand.

trojka Foam & Sand, projekt dříve producenta Roberta Kocha, který se skrýval hlavně pod projektem Robot Koch od počátku teletého dekády, kdy se také přestěhoval do Kalifornie, tvoří právě tuto hojivou léčivou ambientní tvorbu pod projektem Altregem Foam & Sand. To byla ukázka Circle 76. No a my už teďka podíváme za touhletou novinkou značky Explorations, aby byla Juna Deep, která poprvé udělala drum and bassový release a to projektu Rosbe. Tohle EP Find My Home je s tou B-stranou s názvem Brain Break. A příjemná liquid drum and bassová záležitost Find My Home featuring Leah Joan. Break Rosbe.

Tak to byla nádherná věc od projektu Rozbeh a to s názvem Find My Home se zpěvačkou Lia Johem, jinak novinka na značce John Leap Exploration teďka z tohohle týdne. Každopádně vy stále posloucháte novinky na alternativní scéně, příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň a míříme už za projektem Elka, který už se chytil na labelu Ninja Tune, teď však už od léta se objevuje také na značce FM Culture, kde vyšly postupně single jako Pick a Different Life v editu, či skaba později Oh My Gosh minulý měsíc. Teď už je tady celá EP Pick a Different Life, kde je tady celkou tu normální originální verzi titulní nahrávky, ale také i tuhletu další věc She Makes Me Better. Elka, novinka značky Femme Culture.

Tolik Elka a nové jíbičko Pick a Different Life na značce FM Culture, ukázka She Makes Me Better od té producentky, jestli ze Skotska, nevím. No a tohle už je hudebník také z Británie, z Kentu, Jamie Rosso, který debutoval na značce Domino jíbičkem Keep Stepping In. Teďka před měsícem v půlce září vyšlo tohleto čtyřskladové dílko takové hravé elektroniky s vokály s takovými vlivy možná osmdesátkovými. Vyšly single jako Walk či Speak, tohle už je ukázka Devotion, které odevírá celé EP Keep Stepping. Jamie Rosso, na značce Domino.

Tolik Jamie Rosso a Keep Stepping, název tohle čtyřkabového EP, které vyšlo, myslím, že teďka před necelým měsícem na značce Domino Records. No a my už teďka podíváme za hudebnicí producentkou Fatima Al-Kadiri, která se vrací na známý bassový, dubstepový, postdubstepový label Hyperdub, právě producenta Code 9, a tady je už její 3TWYIEP, které nabízí celkově 4 nahrávky a skladba má název Seven Ilvin. Fatal Kadiri, novinka na značce Hyperdub.

Fatima Al-Kadiri a nové IPčko, které vyšlo teďka na značce Hyperdub pod názvem 3TWI. Už to 65. release tohle vydatelství, který založil Steve Goodman aka Code 9, který nám dal skvělá jména jako Beryl třeba. No ale po Fatima Al-Kadiri teď už míříme za značkou Infine z Paříže, kde se urodilo pěkný remix Nathan Fakea pro projekt Rhone a jeho věc Make Up, teda Nova Anglia. Vyšlo teď tohleto EPčko teď v pátek na tomhletom francouzském individuálství. My si tu originální verzi ještě tak dáme v úterý. Normální vysílání, když říká, tenhle týden jsme měli s tou československou domácí scénou. Každopádně teď už Rone a Megaptera, Nové Anglia.

Tolik remixová práce od Nathan Fakea pro francouzského producenta Rone, nebo Rone, Megaptera Nova Anglia. Je název této věci, která vyšla jako EP s originálem právě teďka v pátek. No a tohle jsou Hollywood Porn Stars, kteří ohlásili také na příští měsíc desku Endless Age na značce Licap. A tohle je single právě z tohohle pátku předsazený Bad Movie. Hollywood Porn Stars.

Tolik belgická partička s názvem Hollywood Porn Stars, která se má navrátit po 8leté odmlce novým albem Endless Age. Každopádně to byl předsazený singlík s názvem Bad Movie. No a my se teďka vydáváme už na londýnskou značku Fabric. A to konkrétně za producentkou Jasmine, kterou jsme si tady už jednou představili na jednom počinu pro značku Fabric. Tohle je novinka týden stará Concrete Summer Skeletal EP, která vyšla minulý pátek. Jako už 49. release značky Fabric, tohle vydavatelství klubového při stejným jménem londýnském klubu Jasmine. Dneska už Concrete Summer.

Tolik je britská producentka Jasmine a nový EPčko s názvem Concrete Summer Skeleton na labelu Fabric, to byla kázka právě Concrete Summer. No a my se podíváme teďka za touhletou také příjemnou spoluprací Joe Nora, producenta, a Tommy Beats, která se objevala na značce Friends of Friends teďka tenhle týden, a vy tady jete dvě nahrávky Shima a Amé, tohle už je ta druhá Amé. Joe Nora a Tommy Beats. Značky Friends of Friends, novinka.

Tak to byla už skladba Amé a ukázka spolupráce Joe Norrie a Tommy Beats na značce Friends of Friends. No a my se další, podíváme se další novinkou, ta je tentokrát od japonského producenta, který jsme zde hráli už ze značky Minest, dříve Moshi Mos si říká, tentokrát na labelu We All Speak in Poems, kde už vydal nějaké to EPčko, tentokrát s kolekcí triskovou About Us s podtitulem Singles a tohle ukázka Kuon, Moshi Mos.

Tolik je japonský producent Moshimos a jeho About Us EP na značce We All Speaks in Poems. Moc pěkný název pro label. Každopádně teď už míříme ale za touhletou také novinkou od Roberta Babiče, která vyšla tenhle týden na značce Systematic. A to je label Mark Romboje. Jinak vy spíše najdete Robert Babiče na jeho teďka vlastně poslední značce, kterou založil Kolš. Ale tohle už je Robert Babič a titulní věc Life on a Butterfly z tohle EP pro značku Systematic, který vyšlo teďka v pátek. Obsahuje i B-stranu a také Tool verzi titulní nahrávky, které už teďka posloucháte. A Robert Babič. 23 hodin 33 minut. Vy posloucháte stále pořad novinky na alternativní scéně. Příjemný poslech vám přeje Josef Sedloň. Playlist najdete na stránce Rádia 1. Připomenu, čekají nás, jsem řekl, ještě spoustu singlů. Mimo jiné Because of Art, X-Re, ta členka Daughters, Placebo, John Glacier, Ebb, Zahara, Tusks, či Untitled Halo, ale také Future Funk Squad nové EP. Teď už Robert Babič. No a připomenu, že dnešní pořad intro nabídne první část o jazzovém bubeníkovi Richard Spavenovi. A v seanci pak už to bude švédský ambientní projekt Snuff Mumriko. Teď už Robert Babič opravdu líbí Life of a Butterfly.

Robert Babič a jeho nové EP Life of a Butterfly. Tentokrát novinka značky Systematic z tohoto týdne. No a my se teď už podíváme za ML Buch, tohletou dánskou hudebnicí, která vydala loni, to už je, myslím, že předloni, za loni, desku Suntap. Teď k ní vychází EPčko remixu Suntap remixu, ale extra bonusu, tak Suntap Extras. Šla minulý týden na značce 15 Love a já už vybírám kásku Suncrump Trail Staging. ML Buch.

Daniel Buch a novinka Sunt Up Extras EP v ukázce Sun Crump Trail. Vy tam najdete právě takový povětšinou pro instrumentální takový nedo odřezky z té její loňské desky, tak to bylo ukázka Sun Crump Trail Staging. Tak a před námi je tenhle ten příjemný ambientní počin Stillhead, který se objevil teďka znova na značce Slow Echo v tohletou příjemnou věcí Field of Light. Stillhead. Psáno ale s jedním L a z E-D. Koukněte na playlist, když tak.

Tolik projekt Stillhead a novinka od toho dánského ambientně orientovaného projektu, který se objevil teďka s touhletou věcí právě na značce. To bylo právě Slow Echo. Tak, no a my už se teďka podíváme za touhletou EP záležitostí bootlegových remixů, které vydal si Future Funk Squad teďka před týdnem na svém bandcampu pod názvem Y6K4 EP2. Tohle už je remix pro Anima and Volcoder, který ostatně tam remixuje i také v další věci pro Volcoder. S projektem Came of Fat. Teď ale Anima, Volcoder a Other Dimension. Future Funk Squad Remix.

Future Funk Squad. A tentokrát jeho EP s názvem Y6K4 EP 2, které navazuje na tu jedničku, kterou vydal také právě dříve. Už pár měsíců, myslím, že... No, vlastně minulý měsíc, tak. Každopádně, teď už se nám rozeznívají od Nozdam, který chystí desku On Patrol na značce Alien Transistor, labelu Notwist, a jejich nový single Deep Simple, který vyšel tenhle týden.

Eric Nosdama a skladba Deep Simple. A hypnotická věc, první ochutnávka z chystané desky On Patrol, která vyjde na značce Alien Transistor teďka na podzim. No a tohle už je ukázka také z nového EP kanadského hudebníka, kterého jsme si už tady také hráli. Mormor si říká. Hard to Say EPčko už nabídlo tady singly jako třeba Don't Need It, který znáte z vysílání rádia, či Like Heaven. Tohle už je track s názvem Hurt You. Mormor a novinka z tohohle týdne na značce Promised Land, EPčko Hard to Say Goodbye.

To byla už ukázka z nového EP kanadského hudebníka Mormor, EP Hard to Say Goodbye v ukázce Hurt You. No a my už se v novinkách vydáme za tuhle také zcela novou věcí od producentky Belabu, kterou jste už mohli zaregistrovat třeba i na značce ze Švédska Studio Barnhus. Teď však už s touhletou novou věcí Angel chystá si řejmě EP na značce Evil Saula House Music, respektive Simple Records. Tady je už tato nová věc Angel Belabu.

Tak to byla Bella Boo a skoba Angel, novinka značky House Music. No a tohle už je release ze značky Project amerického labelu, který založil Sam Rosenthal, a to pro EP remixu pro projekt Low Sunday. To je ten post-shoegaze ambientní počin. Vy tam najdete dvě remixové práce pod tímto EP.

Tak to byly Low Sunday a Call Silence Remix EP na značce Project, a konkrétně remix od Sama Rosenthala, samotného zakladatele tohohle labelu a také člena projektu Black Tapes for a Blue Girl. No, ale my se vydáme teďka za zhruba americkou partičkou Untitled Halo, která má na spadnutí své debutové eponymní album na značce Dirty Hit. No a poté výborné věci minulém singlu ze září Easy Rider, je tady další nová ochutnávka v podobě skladby

No tak to byl pěkný kousek a těším se na debut kapely Untitled Halo z Spojených států Parta. Každopádně to byla skladba Sex. No a my se podíváme už za novým objevem značky Erase Tapes, tentokrát hudebníkem Kirian Morahan, který chystá vydat na značce Erase Tapes soundtrackové dílo Cora. Tohle je ukázka singlu Oscillate, který vyšel tenhle týden právě na tohle vydavatelství z Londýna. Erase Tapes. Kieran Morahan.

Tolik ukázka nového umělce na stanici Erase Tapes, Kieran Morahan, britský, myslím, že hudebník, který tam bude debutovat deskou soundtrackovou pro film Cora, a to byla ukázka zatím s názvem Oscillate. Na to už je berlínské duo Amé, který znáte už z vystoupení zde v Praze, Frank Wiedermann mimo jiné. Nové věci Cold featuring Genial šlo teď v pátek na jejich labelu Inner Visions.

Paráň kousek od Ame s Janel s pěvačkou Cold. Novinka značky Inner Vision z tohohle pátku. No a tohle také nový single z tohohle týdne, tentokrát od britské hudebnice z pěvačky Tusks, kterou jste mohli, myslím, že viděli jednou v Roxy. Jako support tam se objevila, myslím, před nějakou kapelou. How Can I Be The Same? Novinka, která vyšla i na značce One Little Independent. Tusks.

to byla už Tusk's Eye, novinka How Can I Be The Same. No a to už je také lo-fi Nikitinový projekt Zahara, který jsme stejně nedávno také dávali do CD Non-Stopu.

Tolik Zahar a nová věc Before I Met You přes její bandcamp vyšla tenhle týden. Ten lo-fi opět příjemný chytlavý singlík. No a tohle už jsou, tohle už je Malibu, ta francouzská producentka v novém remixu od Oklu. No OK Lou, tak what is it that breaks? Malibu a OK Lou remix.

Tolik Malibu a tentokrát také i francouzská kolegyně OK Lou, co by remixérka pro skladbu What Is It That Breaks. No a před námi už je také britská trojice ABBA, která debutovala letos v létě svým prvním albem na značce také Ninja Tune. Tohle je však už jejich zcela nový nealbový track, který vyšel teďka právě mimo tu desku s názvem Shallow Hits, s klubama hrá se v Public a vyšla teďka ve čtvrtek na značce Ninja Tune.

Tolik Ebb a jejich novinka Public, dvouminutová krátká věcička. No a stejně tak, jak něco lehce přes dvě minutky má i ta nová singlová věc od hudebnice, producentky, zpěvačky John Glacier. Skladba Lights vyšla také tenhle týden na Znace Young.

John Glacier a skladba Lights, novinka z tohoto týdne, opět příjemná taková její klasika. Teď už ale míříme za Placebou, kteří také jsme tady opomněli minulý týden, vydali nový single Helen Keller. Vy uvidíte také brzy v Praze. Už je to neděle a nedám to. Každopádně tohle je už pozvánka. Nový single Helen Keller, Placebo.

Stále posloucháte novinky na alternativní scéně. Tohle byl nový single od Placebo, který vyšel už minulý týden. Helen Keller má název a vy se na ně těšte v Praze, ale to plním, že kompletní playlist už singlů visí v tuhle chvíli také na stránkách Rádia 1. Před námi jsou za chviličky desky, ale ještě si dáme tohletu výbornou věc od britského producenta Because of Art, který má na spadnutí také své eponymní album na značce Anjuna Deep. A tohle je nový single Shift Focus featuring Blair, Because of Art.

To bylo Because of Art a nový single Shift Focus featuring Blair. A jak jsem řekl, my se můžeme těšit na jeho album, které už dalo různých 5 singlů a znace Anjunary během posledního roku. No a my se podíváme za touhletou novinkou z Japonska od hudebního skladatele Akiry Kosemury, který vydává touhletou skladbu jako ochutnávku z jeho chystané desky Solo Piano, která má být spolupráci s jeho značkou Skole a velkým labelem Deka. Tohle už je single Hikari Satoko and Kiyokazu z minulého týdne. Nový single od Akiry Kosemury.

Akira Kosemura, jeho nový single Hi Kari Satoko a Kiyamizaku. Vlastně starší věc, kterou se objevila už na soundtracku True Mothers, a tentokrát však v klavírní pouze verzi se objeví na jeho desce solo piano. No a tohle už je spolupráce filmového producenta Tyler Bates s americkou novizovou partičkou Health. Ostatně společně už spolupracovali v minulé dekádě už na nějakých věcech. A tohle je nový single Outer Dark. Šelka v pátek na znace Gravel and Echo. Tyler Bates a Health.

Tolik Tyler Raids a Health a jejich novinka společná Outer Dark se Gravel & Echo. Každopádně stále posloucháte novinky na alternativní scéně. Já můžu popřát Marcelům, možná tomu, který je poslouchá, všechno na jejich svátku ještě. Možná první v tomto pondělním už dnu. Tohle už je remixová práce od dvou členů New Order, kteří znáte také pod jménem The Other Two, Stefan a Jillian, tohleto manželské duo z New Order. Remixují teďka tuhletu věc od Blockhead, Now We Can't Be Friends. Vyšlo na EPčku Now We Can't Be Friends Remixes. A to tento týden právě.

Tak to byly Block Party, který by se měly také v únoru objevit zde v Praze příští rok. Jejich single Now We Can't Be Friends a The Other Two remix od dvojice právě z New Order. Jinak tady je to také The Itch Dub, dvě verze. Tak, teď ale je poslední singlík, aspoň myslím, že to tak vyjde, od hudebnice z kapely X-Ray, jak se říká. Helena Tonra. A její druhý single Sleep si druhé chystané solové desky Save Us, která má výjít na 480 na podzim.

To byla už Elena Tonra, členka také kapely Daughter, na svém druhém singlu schystané jí druhé solové desky Save Us, skladba s názvem Sleep. Tak, tolik dnešní novinky, před námi už je teďka také spoustu nových alb. Nemůžu říct, že z tohohle týdne úplně, ale hlavně z toho minulého, kdy to bylo úplně totálně nabité. Každopádně tohle je novinka z tohohle týdne od amerického producenta, skladatel, multi-instrumentalisty Keith Kenifa, který ho znáte také pod projektem Helios, tentokrát ve svém klavírním alter egu Goatmund. Novinka In Each Moment, která vyšla na značce jeho Unseen, respektive Network. A ukázka Clear Light. Celkově 14 nádherných klavírních jemných kompozic. To už je jedna z nich, Clear Light. Goatmund.

0: Krásna vec, Clear Light, to bol Gold Moon, to jeho nové album In Each Moment, ktoré vyšlo tenhle týden na značce Unseen, respektíve Network. A v téhle veci také zazneli housle newyorského houslisty Christopher Tignora. Od Tignora každopádne je objevil sa pouze v téhleté, myslím, že nahrávce na téhleté kolekci. Celkově 14 nádherných nahrávek. No a před námi už je teďka další album, tentokrát hudebnice, která si říká Hai, kterou můžete znát už právě z její desek na značce Mute Records loni. Ostatně vydala své album už na značce myslím, že desku na značce Mute Records pod názvem Human Eyes. Tennille Trussell, tohle ta Australanka usídlená v Londýně, se navrací touhletou novinkou deskou s názvem Digitized Me, což je třetí vlastně album už, které vlastně konceptuálně navazuje na to předchozí desku Human Eyes. No a my si z této desky už nabídneme také ukázku s názvem Ignition featuring Economist, tentokrát projekt, a tohle už je High.
1: That was nice of me.
2: I don't care.
1: And thanks for the drinks and the smoke.
2: Oh, no problem.

Tak to byla už Hají, ale jasně, tahle ta Australanka žijící v Londýně, Tennille Trussell, a její třetí album, které znělo v této singlovce Ignition s řeckým producentem Economist. Tak to byla dneska Digitize na značce Mute Records. No a my se podíváme za další s vyhlasnou indie značkou z Brightonu, tentokrát vydavatelstvím True Souls, kde se objevala tato hudebnice s kořeny původně z Montrealu, ale s kořeny z Haiti, myslím, že i říká si Guyans. My jsme si tady hrali nějaký už ten předsazený singlík z téhletejí debitové desky pro značku True Souls. A tohle je už jen také singlovka mimo ne, která vyšla těsně teďka s vydáním desky, kterou jsme tady nehráli, Ensemble. Má název a featuring Seb Hall a Gaspar Muniz. Tohle je už hudebnice Guyans a její debut pro značku True Souls, Roaming v ukázce Ensemble.

Tak tolik tohleta nový objev na značce True Thoughts, ta hudebnice, zpěvačka, producentka Gaines, která zněla v ukázce Ensemble z tohleté její debutové desky Roaming, jinak, jak jsem řekl, v Montrealu narozená v současnosti, ale už žije v Evropě v portugalskou Lisabonu, kde tvoří tuhletu svoji hodně pohoděnou muziku. Čekněte desku Roaming, no a my už se podíváme za touhletým objevem značky Running Back z Německa. Jennifer Loveless, určitě jedna ze zajímavých interpretek zase, která už na sebe upozornila. Pár singly z této desky jako In Touch Again nebo Fell Dead. V Torontu narozená, v Austrálii usídlená producentka Jennifer Loveless. Myslím, že teďka už také žije částečně v Berlíně, protože právě tam na značce Running Back vyšlo tohleto její album Familiar. Z něhož už posloucháme skladbu SSK4, Jennifer Loveless.

Tolik tato původem Kanaďanka, nyní asi usídlená už také v Berlíně, Jennifer Loveless a jí takové abstraktně elektronické, příjemné docela album, když se opustíte, není na první, ale rozhodně fajn záležitost, deska Familiar, vyšla na značce Running Back, to byla ukázka SSK4, ale před námi už je teďka také tenhle ten už veterán na poli takovýho taky abstraktnější elektroniky a downtempa, Mr. Beatnik, vlastně jménem Nick Wilson, to je ten producent, má na svém kontě už spoustu věcí za poslední téměř dvě dekády. No a jeho nové album vychází po dvouleté odmlce pod názvem Terra Arcana na dánském vydavatelství Tartlet. Po singlovkách právě, jako byla třeba skladba Catania či Difference of Birds, už se letí 10 skladbový nabídky, vybírám ukázku Footprints in the Clearing, Mr. Beatniks. A dneska

Tak to byla už ukázka z desky londýnského producenta Mr. Beatnik, nové album Terra Arcana, novinka tentokrát z dánské značky Tartelet, tohle jako dánského indie vydavatelství. A my jsme si na ukázku Footprints in the Clearing. Tak, no a po této příjemné desce zamíříme také za touhletou novinkou na značku Home Normal, tohle britského také vydavatelství Jana Hoguda, kde vyšla deska James Murrayho teďka Careful Now v verzi Unmasked. A my už si hrajeme také z titulní nahrávku Careful Now Forever s podtitulem. Stáváte novinky od James Murrayho, britského také hudebníka, které jste viděli ostatně na spektakuláře právě v showcaseu značky Home Normal před necelými 10 lety.

Zde nám už James Maria, novinka z značky Home Normal, jeho album Careful Now, Unmask, které už dříve vyšlo, tentokrát v nové verzi. No a tohle už je kapela ze Spojených států Imperial Teen, která se navrací po docela dlouhé době, 6-7 let možná už, svým celkově čtvrtým a pátým albem, už myslím tak, které, musím říct, zní fajn, je to přímočará, pěkně taková indie kytarově popová deska All Over You. Ostatně titulní skladba vyšla také jako single mezi i těmi dalšími jako Overdrive, která je moc povedená, či Hands Hold Up. Tohle už je skladba On The Island, Imperial Teen a novinka značky Merch All Over.

Tak to bude Imperial Teen a ich nové album, které vyšlo na značce Merch pod názvem All Over You. Určitě zábavné album na pomezí takové indie kytarové partička, která vznikla už před 30 lety v San Francisco, kapela Imperial Teen. Tak, nám se ale zaznívá tenhle ten elektronický takový ambient dub techno projekt s názvem Cell, za kterým najdeme Alexandra Schiffra. Tohle také za takových hlavních tahounů značky Ultima je poslední roky. Jo, další živé album, které vydává ne poprvé, už začal vydávat před 20 lety třeba živou desku s Life at Kumharas, pak vyšly desky třeba Life at Corfu, či Life at Glade Festival, ale každopádně tohle jeho album má název Life in Poland, vyšlo na značce Ultima je také tenhle týden a ukázka už má název Vesperian Drift 2026 Life Edit. To už je producent Cell.

producent Alexandre Schaeffer, tak francouzský tahoun také tato francouzské značky Ultima, kde vyšlo tohleto nové živé album Live in Poland, ukázka ve Spring Drift. No a my se podíváme za touhle také už legendou na britské scéně kapelou The Pineapple Thief, progresivně rockovou skupinu Pineapple Thief založil už koncem 90. let Bruce Seward. A od té doby mají na svém kontě už spoustu desek, tohle je jejich, nevím kolikáté už, ale možná 16. album už s názvem Far and Wide. Tenhle té singlovce také God Knows, teď už novinka, která vyšla také v pátek na značce Inside Out Music.

The Pineapple Thief a ich nové album s názvem Far and Wide, to bylo ukázka God Knows, no a to je ta prog rock partička už na svém, myslím, že 16. albu. Teď ale už se podíváme za také hudebnicí ze severu, z Norska, Susan Sunford, která na britském nezávislém vydatelství Bella Union, člena dříve Cocteau Twins, Simona Raymonda, se objevila teďka se svým už 8-studiovým albem, který předcházeli single jako A Revelation of Love či I It Yem. Každopádně A Revelation of Divine Love má název tato novinka, která je hodně opřená také o právě spolupráci s varhaníkem Kite Downsem. Tohle už je ukázka skladba For He Standeth All Alone a Susan Sunford, a její novinka Revelation of Divine Love. Vyšlo minulý týden na značce Bella Union.

Právě to byla ukázka z nové desky norské zpěvačky Susan Sundford, Revelation of Divine Love, má název, a ukázka Bella Union značky, to byla skladba For He Stands All Alone. No a my zůstaneme ještě u tohohle krásného varhanního nástroje, kterému pomohl vlastně Susan, tentokrát Kid Downs, a to tentokrát se vydáme za dalším albem z minulého týdne od Anny Bloch, tato německé hudebnice, která tentokrát experimentuje s takovými menšími varhany na své novince albu Luft, které si dáme teďka v ukázce Afloat. To už je Anny Bloch s Kolín nad Rýnem z Německa.

to byla Annie Bloch, její hodně takové příjemné ambientní neoklasické album Luft, psáno z V, jinak byla ta skladatelka v hranice s Colin Adrian tentokrát hodně zaměřila svůj zvuk na konkrétně přenosné truhlové varhany. Byla ukázka A Float. No a nám už se rozeznívá další album z minulého týdne, které určitě potěšilo fanoušky temnějšího ambientu. Album tentokrát amerického už legendárního hudebníka Brian Lastmorda, alias Lastmord, tak se říká, no, vlastně Brian Williams, tak vlastně jménem byl přesný, no a ten udělal spolupráci s tentokrát perkusionistou Dave Lombardem, mimo jiné bývalým členem kapely Slayer či Suicidal Tendencies. No a album hodně temné, s různými beaty samozřejmě. Má název The Pulse of Atoms, vyšlo na značce Ipecac, což je label právě člena Faith No More dříve. Každopádně tohle už ukázka The Desolate Shore Part 2 Emergence a Lastmord Lombardo na svém albu The Pulse of Atoms.

Metallica, společný album Brian Thomas Peter Lastmorda a také Dave Lombarda, člena dříve, jak jsem říkal, Slayer, či Suicidal Tendencies, jejich společné dílko vyšlo teďka minulý týden pod názvem The Pulse of Atoms na hnace Ipecac. Tak, no a před námi je další album, tentokrát kapely z značky Domino Records, Proto Martyr, která tohleto trio, myslím, že také ze Spojených států, už se blízklo také právě několika singly z téhleté desky, ať to byla schova Exalted Eagles či Sound We Cannot Hear, no a my si dáváme už ukázku v podobě tracku Lavender Gospel. Tohle jsou už Proto Martyr a jejich nové album po tříleté odmlce, které vyšlo opět na značce Domino Records.